dostal malou brožurečku. Byla lesklá, hebká, čistě bílá. Přítel Míla mi dal malou přednášečku.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau. Radio 1.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichouku a Pipík Sedlun tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Reklamaráde a jedno.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
8: Reklama na Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Piatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Múza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1. Ptáš se mraku,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum. Po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo The Basement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme také na Creepy TP

Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
7: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
6: Poprvé u nás.
7: 23 sportů.
6: 101 disciplín.
7: 3,5 tisíce sportovců.
6: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
7: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
6: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
7: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: Vaše hlavní město Praha.
8: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Reklama na Radio 1.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: jedno.
1: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od půličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na palubu Evoid Floating Gallery.
2: Ahoj, na začátku této pozvánky možná začnu zhorta. Závislost není jen alkoholu, nejsou to jenom drogy. Závislost může mít podobu nekonečného scrollování, sledování reality show, povídání si s umělou inteligencí, a nebo může mít podobu potřeby být neustále v pohybu. Festival Městské knihovny v Praze Knihovna na Vanách vás zve na 6 letních večerů plných literatury, umění a debat o tom, proč utíkáme a co vlastně hledáme. Od 23. června do 16. července na lodi Avoid Floating Gallery na Pražské náplavce. Vstup je zdarma, více informací na mlp.cz/vanách. No a moc se na vás těším, tak Marplamperová.

Posloucháte Metronomy a teď následuje Alois Gébel a jeho písnička Cizí krajinou. Můžete si ho naživo poslechnout v pátek na Lodi tajemství. Posloucháte Radio 1.

0: Karlovarské bublinky.
1: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

CD Nonstop. Britsko-nigerijský básník a hudebník Joshua Idaho nejdříve začínal spolupracemi s projekty LV či Daedalus. Jeho solový debut Learn to Swim z roku 2023 uslyšíte v souvislosti s jeho vystoupením na Festival Class of Strava, a to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: igrice minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Ty jsou krásný.
5: Čerstvé bylinky.
6: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda.

Dohrála nám kapela La Femme. Dál se můžete těšit na Filipe Chany. Já se s váma loučím a celý tracklist si můžete najít na webu Rádia 1. Naschledanou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
8: Reklama na Radio 1.

21st century schizoid man. To byla první věc, kterou jsem vás dneska potěšil ve svý pravidelní vysílací směně. Jmenuji se Zdeněk Nek a budu tady s váma tak jako většinu střed v roce až do dnešního plus minus poledne. To byly samozřejmě King Crimson. A ještě jedna pěkná psychedelie. Astronomy Domain. To jsou Pink Floyd.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: No a teď zase něco čerstvějšího, tohle jsou Gus Gus. Into the Strange.

0: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na opener hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Kraftwerk v Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
7: Reklama na Radio 1.
8: Ale moje oblíbená Certain Ratio Holy Smoke.

0: Jedna z nejlepších party kapel na světě, Kool and the Gang, Jungle Boogie.
1: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Múza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
0: Rose City Band Radio Song.

0: Tak jsem si v průběhu této písničky vzpomněl na skvělou americkou kapelu ze Chicaga, kapelu Wilco.
1: Jedna reklama.
2: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
1: Jedna reklama.
0: Tak abych to řekl, vzpomněl jsem si na kapelu Wilco ze Chicaga a tak jsem teď vybral písničku, která se jmenuje stejně jako ta kapela Wilco, The Song.

0: že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

Hooked, tak se jmenovala ta předcházející věc od Franz Ferdinand. Teď už Cloud Nothings. Running through the campus.

0: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

před chvilkou dohráli na Rádiu 1 domácí Sleepaway Čech, skladba Apocalypse, teď ještě Market. Tahle věc se jmenuje Ritzla.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Reklama na Radio 1.

před kulturním servisem ještě Belle and Sebastian. If they are shooting at you. Falling

0: Kulturní servis.
1: Tak dneska to bylo, dá se říct přesně, úderem 10. hodiny, kdy se rozezněla znělka kulturního servisu Rádia 1. Tohle je jeho první část na středu 24. června. Teď tady máme rubriky festivaly, galerie a program Rádia 1. Tak máme tady festival Žonglobalizace, což je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Pak tady máme Landscape Festival, to je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Taky je tu festival Regiony, mezinárodní divadelní festival, taky v Hradci Králové. A konečně knihovna na vlnách, festival, který můžete navštívit na lodi Avoid Floating Gallery. Teď galerie. Arto.to galerie v Uhelném mlýně. Timo bude. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. The Chemistry Gallery, 18 hodin. Komentovaná prohlídka výstavy Beth Orton. Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách. Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Melzer, Kinzel, Helmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Jiří Petr Bok, Deník pacienta, to je výstava, kterou můžete vidět v DOXu. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a Liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Café, Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštanovce na Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, Memory of Touch, One. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda. Příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Výstava Chata. Fenomén ve světě moderní architektury. V galerii Josefa Sudka výstava Mucha Strety Šimon Prajsik. Fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec. Jiří Černický. Západ země ze sluncem. Na Chvalském zámku ještě stále výstava Cesta kolem světa za 80 dní. V Meat Factory v galerii Kostka Borsos Lerins Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Galerie etc. Art Jan Ambrus, výstava o kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka. Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné. Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. V Kempu, tedy v Centru architektury a městského plánování, výstava Stavba povolena. Umělecké intervence. Nová budova Národního muzea. Check, press, foto. Čítárna Unijazz Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice František Koudelka, výběr z díla. Karpuchina galerie Natálie Pejchová, Stay in touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinzel a výstava Trommel. A konečně galerie C12, Michal Sinek, After Image. No a ještě program Rádia 1 v 18 hodin Jackpot, v 19 CD Nonstop, dneska Catching Flies a album Beats and the Pieces. A ve 20 hodin Call It Anything, v 21 Zátiší a 22 hodina odstartuje pořad Po zavíračce. Druhá část kulturního servisu bude připravená v 11.40, to budou rubriky koncerty a tančíny, filmy, divadla, je tu i rubrika ostatní a program Rádia 1 na závěr.

Americe. Vydáme do sluní Kalifornie, když myslím, že u nás je teď léto v plném proudu a možná, že tu Kalifornii i chvilkama trumfujeme. Tohle jsou Gypsy Kings. A teda původně, pochopitelně, kapela Eagles.

Dle mýho soudu skvělá cover verze slavného songu Hotel California. Tady v tom případě latino verze v podání Gypsy Kings. Najdete ji na soundtracku filmu Big Lebowski.

0: Zimě vás nezahřejeme,
1: létě neochladíme,
0: ale jsme vaše Rádio 1.
2: No a tahle je pro Yorka. This one is for York. Jerry Garcia Band. Ask me how I do. Smoke gets in your eyes. Ta se ostatně bude líbit i mojí mamince.

0: Jerry Garcia, kdysi šéf slavný Grateful Dead, tady v tom případě se s jeho vlastní kapelou a v písnice, která není úplně typická pro tuhle tu partu, Smoke Gets in Your Eyes.
1: Reklama Rádia 1.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
6: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
5: Poprvé u nás.
6: 23 sportů.
5: 101 disciplín.
6: 3,5 tisíce sportovců.
5: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
6: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
5: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
6: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Vaše hlavní město Praha.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
9: Reklama na Radio 1.

tentokrát v provedení super kapely Hollywood Vampires. Tyhle kluci přijedou do Prahy a zahrajou ve sportovní hale Fortuna na výstavišti 7. září.

spousta lásky, Whole Lotta Love. Tohle jsou The Hollywood Vampires, kapela, která se pomenovala podle klubu opilců, který vzniknul kdysi v 70. letech v Hollywoodu. Společně v tom klubu byly celebrity, který dokázali přepít svý největší rivaly. Počítali se mezi ně John Lennon, Harry Nilsson, Keith Moon z kapely Who, Mickey Dolenz z kapely The Monkees a hlavně Alice Cooper. Alice Cooper, jediný z tohohle toho klubu, má právo tím pádem vést kapelu, která se pomenovala stejně Hollywood Vampires. Vězte, že v té kapele hrajou další megahvězdy, jako třeba Joe Perry a nebo herec Johnny Depp. Hollywood Vampires zahrajou v Praze, jak už jsem říkal, a bude to na výstavišti 6. září. Ale ještě o dost dřív, a to hned příští úterý, sám osobně Alice Cooper v Plzni. A tak se mi pěkně hodila dneska písnička, protože končí školní rok, tak Alice měl kdysi velký hit, který se jmenuje School's Out, a to je přesně o posledním dni školy. Takže tady je Alice Cooper a příští týden Alice Cooper v úterý v Plzni.

0: poslední zvonění Alice Coopera Schools Out. No musíte ještě trošku vydržet, než skončí školní rok, ale Schools Out to byl velký hit a Alice Cooper, jak už jsem říkal, příští úterý v Plzni.
1: Soutěž Rádia 1.

0: A máme tady soutěž. Soutěž s naším pravidelným letním seriálem Kulturní léto. Pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lordy nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi, Gako, Minimo, Joshua Iden nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel ze soubory Husana, Provázku, divadlo Petra Bezruče nebo Klicperovo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty anebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V téhle soutěži můžete vyhrát 2 lístky na Colors of Ostrava, to je základ. A pak taky voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, knihu od Slovartu, karty a hru od Piatníka, ultralehký zbalitelný batoh pod 7 kilo, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, knihu od knihkupectví Kosmas, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a na konci měsíce jeden z výherců získá navíc voucher na kurz od počítačové školy Gopas. Podle pravidel soutěže musím připomenout ještě telefonní číslo do studia, to je 210 323 919 a taky jako hlavní pravidlo, že cenu vyhraje ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Otázka zní. Na Colors se letos představí novozélandská královna alternativního popu Lorde. Jak se jí jmenuje její nejnovější deska, ke které právě jede svoje turné. A mám tady 3 možnosti, takže za A se ta deska může jmenovat Virgin, za B se můžeme jmenovat Melodrama, anebo za C Solar Power. Telefon číslo 210 323 919 a je zavěšeno. V dnešní digitální době to trvá ani ne vteřinu, takže už tady mám prvního volajícího. Tak schválně, kdo je první na lince Rádia 1?
1: Ahoj, tady Alča.
0: Tak Alčo.
1: Tak já zkusím to Ačko.
0: Hele, tentokrát se střelba od boku vyplatila. Skutečně. Odpověď A, tedy Virgin, to je správná odpověď a ty jsi výherkyně, je to tak?
1: Paráda, děkuju.
0: Alčo, vydrž mi prosím tě na lince, jo? Mhm.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Rádio 1.
2: Tahle skladba na pomezí vážní hudby je velmi slavná. Jmenuje se Strážný anděl, Guardian Angel. A sešli se na ní tři, na nahrávce téhle skladby se sešli tři fenomenální kytaristi. Aldi Meola, Mr. McLaughlin a Paco de Lucia.

úvodní a současně závěrečná část O Fortuna, slavný kantáty Carmina Burana, kterou napsal Karl Orff. Hrál jsem ji dneska proto, že jsem ji v neděli zažil živě v provedení orchestru a sboru divadla FX Schaldy

taková jako klasika. Also sprach Zarathustra. Takhle zpracoval tuhle slavnou věc portugalský umělec Diodato.

0: prostě nádhera Diodatu a jeho verze Also Spracht Zarathustra.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Je, ty jsou krásný.
11: Čerstvé bylinky.
12: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
13: Reklama na Radio 1.
0: Noisy Pods nedávno pokřtili svoji novou desku a tohle je ukázka s ní jménem Tanec.

0: zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Šestý festivalový den v Hradci Králové nabídne pestrou dramaturgii plnou společenské reflexe i radosti ze hry. I ve středu máte možnost vyrazit s dětmi do divadla už dopoledne. V divadle Drak od 10 hodin hraje Konina v podání divadla Na zábradlí a od 10.30 pod plachtou Malý plán divadla B. Dopoledne je také naposledy otevřen karavan sladovny Galerie Hrou. Odpoledne se pak můžete těšit na zahraniční hosty, francouzskou inscenaci Bad Block a nizozemský kabaret Brás. Na odpolední pohádku můžete také v 15 hodin vyrazit do Žižkových sadů. Dnes máte poslední možnost vidět Tohle město není pro starý od Chemického divadla a divadla Setkání. Od 17.30 na Malém náměstí. Dopoledne v 10 hodin se v Besedě hraje Alex, solová performance Adama Draguna. Od 18 hodin v Šapito u Kašny zazní slam poetry a v 19 hodin začíná na hlavní scéně Baníček ale ostravského divadla Petra Bezruče. Vrcholem zahraničního programu je pak francouzská inscenace Bad Block ve studiu divadla Drak, unikátní fúze digitálního umění, sound artu a loutkářské intimity dnes ve dvou reprízách v 16 a ve 21 hodin. Od 20.40 na letní scéně zahraje JH Big Band Hradec Králové, klasické big bandové obsazení s repertoárem od jazzových standardů po melodie z muzikálů a filmů. Od 22 hodin pak v Šapito divadla Drak vystoupí Fekete Seretlek, šestice absolventů DAMU, kteří 20 let míchají tradiční lidové motivy z celého světa v originální divadelně hudební tvary. Jejich teatrální koncert může snadno trvat až do rána. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.
1: Tak, teď se zase vrátíme k muzice. Já jsem tady na začátku měsíce prošvihnul jedno, nechci říct významný datum nebo významný výročí, ale tak jako docela možná. Prostě 1. června by oslavila, věřte tomu nebo ne, z té narozeniny sex symbol Marilyn Monroe. Ta dáma, která se původně narodila jako Norma Jean a Norma Jean Mortensen a už v 17. nebo možná v 16. se poprvé vdávala. Jejími manželi se postupně stali například i slavnej baseballový hráč, legenda Joe DiMaggio, anebo vynikající spisovatel Arthur Miller. To se ví, že Marilyn zemřela mladá a že to nebylo úplně jasný, jak to s ní bylo. Takže prostě na památku Marilyn Monroe si teď pouštíme její písničku Diamonds Are Girls' Best Friend.
2: The French are glad to die for love. They delight.

Diamanty jsou holčičí nejlepší kámoši. Diamonds are girl's best friend. To byla Marilyn Monroe. Týhletý slavný filmový hvězdě a sex symbolu složilo hold spousta různých muzikantů. Mohl bych jmenovat třeba Eltona Johna v jeho písničce Candle in the Wind. A pak si to u mě trošku zkazil tím, že tu stejnou písničku věnoval ještě princesně Dianě a to se prostě nedělá. To je jako kdybyste prstýnek, který už jste dali jedný holce a ona vám ho vrátila, dali jiný holce, to se prostě nedělá. Ale Marilyn Monroe složil hold třeba taky Philip Topol. Tohle jsou Psí vojáci.

taky chodí pro dvojky a oni říkají, no hele vole, fakt teda jako to čumím, ale ty seš celá

za druhým a sám je do sebe házel o závod, aby vydržel všechny ty pohledy, které jeho milou svlíkali, a byl tam hostitel a ten k ním přišel, obrátil se k němu a řekl mu, hele vole, teda fakt jako ta tvoje, jako normálně, jako vyzvává, tam máš bar napravo, ale o své jaký zavě, ale to je jedno, jako o tom se bych se chtěl vidět, ta tvoje, ty vole, fakt, ta tvoje, to je

Vydávala ale nedávnej to řekem se usmála a koukala do nebe. Pak teda tohle pro něj není. A radši si dá někde pivo se známým, než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravý a jedinej. Opravdu, než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravý a jedinej, koho chcem.

oba nalejí čistýho vína po krytče, to byli psí vojáci. A nebojím se říct legendární Marilyn Monroe. Až nedávno jsem si při nějaký příležitosti uvědomil, a to je zvláštní, nebo ne, prostě ne, mě by to nenapadlo, jo, že ta Marilyn Monroe byla úplně stejně stará jako anglická královna Alžběta. Jo? Ne teda jako na týden, ani na den, ani, ale Alžběta se narodila ve stejném roce už v dubnu, takže v oběma by letos bylo 100 let. Jo? Tak to mě jako přišlo takový neobvyklý, prostě srovnejte si v duchu, co víte o královně Alžbětě a co víte o Marilyn Monroe a představte si, že obě ty dámy byly stejně starý. Tak když teda jsme se dostali k té královně Alžbětě, tak tý taky složili různý muzikanti, různý písničky, jako a v nich teda hold tý konkrétní královně. Tak teď jsem si vzpomněl na písničku, která dohromady je asi 22 vteřin dlouhá, jo. Najdete ji na úplném konci alba Abbey Road kapely The Beatles a to je hold, který složil svý panovnici, jejímu veličenstvu, Paul McCartney.

0: gonna make a mine.
1: A to je všechno.
2: Já už to nevydržím.
3: Tak to pust.
4: Rádio 1.
1: No a nevím, jestli ta další písnička je jako podsta královně, možná, že asi spíš ne. Ale God Save the Queen. Tohle jsou Sex Pistols.

No Future For You, No Future For Me, God Save The Queen, AA Sex Pistols. No a ještě James Bond ve službách jejího veličenstva. Ta ústřední bondovská skladba On Her Majesty's Secret Service, tentokrát v provedení Propellerheads.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TP

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

CD Nonstop. Britsko-nigerijský básník a hudebník Joshua Idaho nejdříve začínal spolupracemi s projekty LV či Daedalus. Jeho solový debut Learn to Swim z roku 2023 uslyšíte v souvislosti s jeho vystoupením na Festival Class of Strava, a to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Kulturní servis.
1: A je to tady. Druhá část kulturního servisu Rádia 1 na středu 24. června 2026. Teď koncerty a tančírny, filmy, divadla, je tu i rubrika ostatní a závěrem samozřejmě program Rádia 1. Koncerty a tančírny. V Kaštanu na scéně Unijazzu v 19.30 na boso a domoví. V Rock Café ve 20 hodin prose. Jazz Dog 21 hodin Pavel Fischer a Jakub Jedlinský featuring Norby Kováč. V Zachs pubu v Plzni od 20 hodin furt rovně. A Fuchs 2 bude hostit dneska The Basement. Teď filmy. Kino 35 v 18 hodin Soukromý život a ve 20 hodin drama. Klubovna Povaleč 21 Pan Nikdo proti Putinovi. Kino Dlabačov v 18 hodin Zlom vás, bav se, neumři. A ve 20.30 tahle party je dead. Kino Světozor 17.45 RMN. Edison Film Hub 16.30 5 švestek a v 19 hodin pohádky tisíce a jedné noci. V kině pilotů ve 20.15 Milost a ve 20.30 Michael. Bio Oko ve 20.30 Za dvěma zajíci. Letní kino Gabriel v 21 hodin Americká krása. A letní kino Meat Factory v 21.30 DJ Ahmed. Teď divadla. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Vegetariánka. Na lodi Tajemství v 19.30 My kluci, co spolu chodíme. Umíme názvy. A v Zachs pubu v Plzni od 18 hodin Sen noci svatojánské. V rubrice ostatní se píše Rock Café 20 hodin Underground Comedy, nesem vám noviny. A konečně program Rádia 1 v 18 hodin Jackpot, v 19 CD Nonstop a ve 20 hodin potom Call It Anything a v 21 zátiší a 22 hodina přinese na vlny Rádia 1 pořad po zavíračce. Kulturní servis má i svoje reprízy. První část uslyšíte znovu ve 13 hodin a tu druhou, co jsem četl teď v 16.15. No a všechno je to taky na webu Rádia 1.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1.
1: Jo. A já doufám, že i vy posloucháte jenom Rádio 1. 11.55, nejvyšší čas se rozloučit, takže se mějte krásně. Naslyšenou zase příští středu mezi 9. a 12. Od mikrofonu Rádia 1 vám krásný zbytek letního dne přeje Zdeněk Nyk a za chvilku se na vás těší David. Tak se mějte krásně a ještě na rozloučenou, tohle jsou Jungle, The Wave. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
3: Jo, kámo!

0: Hradčanském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz. A mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Reklama na Rádio 1.
6: Posloucháte Rádio 1 a poslední písní to Zdeněk Hnyk pěkně roztančil, tak my v tom chviličku budeme pokračovat. Já jsem David Pomáč a zdravím vás s frekvencí Rádia 1. Tohle jsou Baltazar, Lingron, Compact Disc Dummies Remix a pak si dáme další remix, tentokrát Boris Dlouhoš, Melodical Mix písně Sing It Back od Moloko. Tak ať se vám krásně poslouchá.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdeme za.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, The Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino, today is yours. Feel good.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
8: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1, tohle je Nauzea Orchestra a její píseň Utíkej, kde hostuje Tomáš Procházka z kapely B4. Během mojí směny dneska budeme soutěžit, dneska nás čeká soutěž s festivalem Unifest, který bude tento víkend už v Kaštanu. A taky se ve 14 hodin můžete těšit na rozhovor o Colors of Ostrava a přijde hlavní dramaturg Filip Košťálek a taky přijde Filip Černý z kapely Good Times Only a poví nám, jaké to je pro tuhle kapelu hrát na festivalech.

0: Pomůžeme sedna.
1: Rádio 1.
2: A teď už Klaxons a skladba It's Not Over Yet. A za chvilku se můžete těšit také na Kay Tempest. A dáme si věc Thinking Clearly. A pak se podíváme na chviličku na Slovensko.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
0: Jedna reklama.
3: Čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že bych měl zelá, pošel vrát, čakal jsem, že b

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, je to tady. Soutěž s festivalem Unifest 2026 je tu. A poslouchejte, o co budeme dnes hrát. Unifest 2026 se uskuteční v sobotu 27. června od 15 hodin v klubu Kaštan v ulici Bělohorská v Praze 6. Na dvou open-air scénách vystoupí dva, Markéta Foukalová, Tulpa Tape, Songs from Utopia a další. Šestý ročník nabíde pestrý průřez nezávislou hudební scénou a nezapomenutelnou atmosférou. Info najdete na stránkách kaštan.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a cenu získává ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A výhrou jsou dvě vstupenky na letošní Unifest. My si pod soutěží budeme hrát skladbu Moon od projektu Tulpa Tape, za kterým stojí Vladivojna Lačia, která tam také vystoupí. A otázka, kterou když správně zodpovíte a můžete vyhrát dva lístky na Unifest, zní: Festival Unifest letos nabídne vystoupení Dua 2. Jak se jmenuje jejich návratové album z roku 2024? Aha, jenom připomínám, že jeho název připomíná oblíbenou pálivou směs koření používanou v kuchyních po celém světě. Tak volejte teď. Haló, haló, tady Rádio 1.
2: Ahoj, tady Markéta.
1: Ahoj, Markéto. Tak co je podle tebe správná odpověď?
2: Náhodou nápovědy nejsou.
1: Nápovědy nejsou.
2: Tak anděl.
1: Není to anděl. Není to anděl.
2: Je tak... to Nipomo, pardon, Nipomo.
1: Ani Nipomo to není. Tak necháme, necháme dalšího volajícího. Díky za zavolání.
2: Tak jo, díky, ahoj.
1: Tak má šanci další volající. Jak se jmenuje návratová deska kapely 2 z roku 2024? Rádio 1, haló, haló.
3: Ahoj, tady Martin.
1: Ahoj, Martin.
3: Já nevím, typnu Chili.
1: Není to Chili. Tak necháme zase dalšího volajícího.
3: Tak jo, díky. Ahoj.
1: Dneska je to tedy velmi napínavé, takže tady třetí volající, tak uvidíme. Haló, haló, tady Rádio 1.
4: Ahoj, tady Michal.
1: Ahoj, Michale.
4: Myslím si piripiri, že je to.
1: Je to piripiri. Tak ty jsi to trefil jako třetí volající a já gratuluju, vyhrá si dva lístky na letošní Unifest, který můžeš navštívit v sobotu 27. června. Zůstaň na drátě, řekneme si podrobnosti.
4: Díky.

Tak ještě jednou gratulujeme Michalovi a po Tulpa Tape a skladbě Moon si zahrajeme Imogen Heap, dneska teda je to samý přeřek a skladba What Have You Done To Me.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je 13 hodin a krát před malou chvilkou dohráli Lamb Chop a jejich krásná věc The Sembrish You. A teď už pojďme za kulturními akcemi, které dneska můžete navštívit. Je středa 24. června a máme tu pár festivalů na začátek. První z nich je Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Pak je tu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Festival Regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové a knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. A teď pojďme na galerie. Artoto Galerie v Uhelném Mlýně nabízí výstavu Timo Bude. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. The Chemistry Gallery, tam je v 18 hodin komentovaná prohlídka výstavy Bed Orten, tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, nabízí výstavu Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje má výstavu Melzel Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. V DOXu můžete zajít na Jiřího Petrboka a výstava se jmenuje Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a Liberální utopie 90. let. Včera byla vernisáž a určitě ta výstava stojí za zhlédnutí. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café vystavuje Jan Pospíšil Chaos Line. Muzeum Montanelli má stále výstavu plnou otázek. Hlavními jsou Who, Why. Kaštan Sténa Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Uměleckom průmyslové muzeum v Praze má výstavu s názvem Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Galerie Josefa Sudka, Mucha Štréty, Šimon Preissig, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Meat Factory, galerie Kostka, Boroš Lorinc, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Galerie Etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Centrum architektury a městského plánování KEMP má výstavu Stavba povolena, umělecké intervence. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice, František Koudela, výběr z díla. Karpuchy na galerii, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Troml. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Na Rádiu 1 v 15 hodin přijde na směnu Josef Radílek. V 18 hodin se můžete těšit na pořad Jackpot. V 19 hodin CD Nonstop, Catching Flies dneska a deska Beats and Pieces. 8 večer pořad Call It Anything, v 9 večer Zátiší a v 10 večer pořad Pozavíračce. A pokud vám to ještě nestačí, tak se podívejte na web Rádia 1. Tam jsou podrobnosti o všech kulturních akcích, které byste neměli minout. A teď už se podíváme na domácí scénu trošku a zároveň mám pozvánku na pátek, kdy Benátkách na Lizeru v Loděnici vystoupí Tata Boys a jako předkapela s nimi bude hrát taky bezvadná kapela Iggy Majerov. Tak si tyhle ty dvě kapely teďka zahrajeme.

Na Rádiu 1 teďka v dalších domácích věcech budeme pokračovat. Tohle jsou bratři Orfové a píseň. Jejich nová píseň, co nejdál. Pak se můžete těšit na Václava Havelku nebo Juhu.

0: Karlovarské bublinky.
1: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.

0: Moraj si mini golf.
1: Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Mystic Skate Camp. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dot, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Camp. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
5: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Je, ty jsou krásný.
11: Čerstvé bylinky.
12: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1, před chvilkou dohráli Střední vlny a jejich poslední dny a nahrazuje píseň Tiger od Leto s Monikou a za chvilinku se můžete těšit na přehled novinek v hitparádě Rádia 1 a samozřejmě následující novinky, které si zahrajeme.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo The Basement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme také na Creepy TP.

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

Další novinku, kterou si dneska dáme, je single, který vyšel před týdnem. Jay Bernard, 4 in the morning. A Jay Bernard se chystá s novou deskou na turné celý podzim a zimu. Bude sjíždět Evropu a zastaví se i u nás. Konkrétně to bude v lednu příštího roku. Tak tady je Jay Bernard, 4 in the morning.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu.
1: Tak si dám trochu beatboxu.
0: Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kraftwerk v Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
6: Reklama na Radio 1.

Rádio 1 dohrává píseň What Was That od Lord. A jak jsem avizoval, tak ve 14 hodin budeme mít rozhovor o festivalu Colors of Ostrava, kde právě Lord zahraje svůj set. A jako jednou z hlavních hvězd bude také Moby, který se právě rozjíždí ve skladbě Rescue Me. A pak si dáme ještě Tomoru a nebo Ankyho, ale to už bude probíhat rozhovor s Filipem Košťálkem a Filipem Černým z kapely Good Times Only. Tak ještě chvilku.

0: Tak je 14 hodin a se mnou ve studiu už sedí dva Filipové. Filip Košťálek, šéf dramaturg Festivalu Karlesov Ostrava a Filip Černý z kapely Good Times Only. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak já jsem se dozvěděl, že vám se, Filipe, povedl takový majstrštyk, by se dalo říct, a to je prodloužení setu Lord. My jsme si Lord před chviličkou hráli, Lord je jednou z hlavních hvězd letošního ročníku, tak jak se vám tohleto povedlo?
1: Ten den samotný, sobota, finální den je dost nabitý. Máme tam Teddyho Swimse a Lord, dva velké headlinery poprvé v Česku a my jsme vlastně věděli, že Teddy Swims chce hrát ten delší set a Lord bude mít problémy s tím vůbec jako na to místo přijet včas, nachystat to, protože ty velké show jsou prostě komplikované. Ale fanoušci, když jsme zveřejnili kompletní line-up, tak byli tak urputní, že v žádném případě to nemůže být 60 minut, že nás donutili žhavit telefony.
0: Když už je tu Lord, tak tu musí být deal.
1: Přesně tak, úžasní fanoušci, tak nás donutili žhavit telefony a volali jsme agentům, jestli by to šlo a teda povedlo se nám to i s naší technickou produkcí domluvit a bude to teda 75 minut, no a co ještě můžu říct je, že to je vlastně asi nejsložitější technický den, který jsme kdy v historii měli. Backstage bude zaparkováno 11 autobusů, 12 traků, takže opravdu jako velká produkce, ale myslím si, že to bude stát za to.
0: No tak to každopádně gratuluju, protože samozřejmě chápu všechny fanoušky, že 60 minut Lord je opravdu málo, že každý chce trochu víc. No do festivalu jsou každopádně zhruba 3 týdny, tak v jaký fázi příprav teďka aktuálně jste?
1: My jsme ve fázi, kdy už opravdu všechno si sedá na své místo, kdy se ty týmy z těch 40 lidí, který festival připravují celý rok, tak se zvětšují na stovky a tisíce. Nabírají se brigádníci, finalizují se školení a vlastně za chviličku už se začne stavit areál. Takže všechno běží jako po drátkách a samozřejmě už není moc prostor na to vymýšlet nové věci. Prostě to bude tak, jak je to naplánované.
0: Jednou z těch nových věcí letošního festivalu je nová stage. Pojďte nám říct něco o ní.
1: Jmenuje se Steel Stage a je to taková reakce na to, co se v hudbě děje, protože lidé mají rádi písničkáře, mají rádi DIY hudbu, která je na vzestupu a tenhle druh hudbu jsme nikdy na Colors nemohli mít, protože jsme na to neměli správný setup. A tak jsme si řekli, pojďme to změnit, pojďme to udělat a tak jsme připravili tuhle novou scénu, kde budou písničkáři z celého světa, ale taky je to uspůsobeno třeba například sezením, cateringem, takže je to taková ta stage, která vyváží tu naši divokou fresh stage taneční. Naopak na té steel stage si lidi sednou, dají si dobré jídlo, dobré pití a poslednou si dobrou hudbu.
0: Takže si to dobře chápu, tak je to další stage, která nabízí něco jiného, než je jako nějaký velký mainstream.
1: Je to tak, je to tak. Jsou to, troufnu si říct, jména mimo náš, vůbec jako mimo jména, které lidi znají.
0: A ta druhá stage, která už je tradiční v rámci festivalu, je Full Moon Stage, která je asi posluchačům rádia jedna nejbližší a za tu stage bude mluvit dneska Filip Černý, kromě toho, že samozřejmě na ní zahrajete se tvojí kapelou Good Time Zony, tak co nám o letošním Full Moon Stage můžeš říct?
2: Tak za prvý bych chtěl říct, že mi ctí, že tam můžeme zahájit ten letošní program, protože i pro mě, já se nebudu tajit tím, že to je, co se týká jako nějaký žánrovosti, tak je mi taky nejbližší Full Moon Stage vlastně z celého toho areálu festivalového, přestože se hodně těším třeba na Audrey Nunu, kterou teda musím říct, jako sleduju od samého začátku a už ty první singly mi přišly výjimečný produkcí a tak, tak to je třeba jako jméno, který bych vypíchnul mimo to bezpečí té Full Moon Stage, ale proč říkám bezpečí. Pro mě je to v rámci toho festivalového areálu taky místo, který přináší trošku jako odlišnou energii, jak co už se týká jako vystupujících, tak právě i toho publika. Mám pocit, že pokud třeba někdo nemá tak úplně příležitost nebo není na to zvyklý obrážet showcaseový festivaly po Evropě, tak dramaturgové Full Moon Stage, že to dělají za vás a právě jako potvrzuju, že přiváží to nejlepší, co třeba viděli v těch uplynulých měsících nebo letech, ať už to je na největším showcaseovém festivalu v Evropě Eurosonic nebo na dalších typu Ment třeba nebo Bush, takže jméno třeba jako Sylvie's Head, švédská kapela, která přinese kytary, na který je ale možný si zatancovat, taky třeba rapper Cakes Da Killa, nebo slovenský rapper Čavalenky. Tohle všechno jsou jména, která tam uvidíte, no a mimo jiné tam vystoupíme taky s naší kapelou. Pokud se nemýlím, tak zahajujeme ten program hned úvodní festivalový den, to znamená ve středu, a my tam s Good Time Soonly přivezeme naší novou desku, která vyšla vlastně na 1. máje a půjde o takovou premiéru nového festivalového setu, který připravujeme vlastně na Colors a pak na ty nadcházející festivaly, který budou pokračovat. Takže sám jsem zvědavej, byli jsme o něco skromnější než Lord, zatím jsme nežádali ještě organizátory a organizátorky o prodloužení našeho času. Asi to nakonec ani neuděláme a ty kamiony necháme doma, takže to bude skromnější.
1: Děkujeme.
0: Když se vrátíme k tomu organizování a různým technickým věcem, ale nebo i organizačním, je ta Lord to nejtěžší, co jste za letošní ročník řešili, nebo tam bylo ještě něco, co jste museli řešit?
1: Tady ten den je nejtěžší tím, že tam jsou dva headlineři, kteří oba mají obrovské produkce, ale nejtěžší den se jeví s 21 Pilots, protože 21 Pilots jsou známí tím, že jsou absolutně posedlí tím, jak ta show bude vypadat a jak všechno musí být přesně. Vypadá to, že poprvé v historii festivalu budeme muset demontovat molo, které na té hlavní scéně je, které máme rádi, protože umožňuje publikum se té kapely dotknout, tak oni tu show mají přizpůsobenou tak, že prostě to molo tam být nemůže, byla to tom velká jednání, ale zároveň slibují, že ta show bude takovou, jak si vysnili, a to se vším fyzičným a skákáním a lezením, tak jak oni to mají rádi, upravuje se tam jedna věž, na kterou oni budou lézt. Takže poměrně je to jako detailní technická příprava, o které možná vím víc, než bych potřeboval.
0: V rámci festivalu se občas některá stage někam přesouvá. Už se to stalo několikrát, třeba Full Moon stage se taky přesouvala. Je něco v téhle rošádě důležitý zmínit za letošní ročník?
1: Víceméně hudební pódia zůstávají všechna stejně, ale co se nám trošku mění, je Melting Pot, diskuzní fórum se spoustou speakerů z celého světa, a tam jsme udělali ten krok, že jsme vlastně ty scény Melting Potu dali k sobě, do areálu takzvané hlubiny, protože jsme viděli, jak chudáci návštěvníci přebíhají ze jedné strany areálu na druhý, a opravdu přejít ten areál v nějakém píku může trvat 20-30 minut a přicházeli zbytečně o nějaký program. Takže teď je to ze sálu do sálu pár minut a můžu tak toho stihnout více, takže Melting Pot bude pohromadě a já mám radost, že na tyhle přednášky chodí lidi už brzo, to znamená třeba kolem 11-12 dopolední, a tráví tak s náma celý den.
0: To je krásný, já určitě fanoušci tohleto ocení, že nemusí přebíhat ten areál. Máte něco nového pro fanoušky obecně? Je tam nějaké lepší zázemí oproti loňským ročníkům?
1: Každý rok se snažíme reagovat na to, co funguje, co nefunguje. I díky toho, že víme čím dál tím lépe, jak se fanoušci pohybují, co vlastně konzumují, tak se snažíme to uspůsobit. Ale ta největší změna bude zřejmě kolem právě zmíněné Steel Stage, kde bude více sezení. Bude to celé takové hezčí, no a i na té naší druhé největší scéně chystáme nějaké novinky tak, aby se tam lidé cítili lépe a třeba tam je raději zůstávali, protože to se nám dosud příliš nedařilo mezi koncerty.
0: Pojďme, pánové, trochu se podívat na program. My určitě nemůžeme tady v tom krátkém rozhovoru na Rádiu 1 projít úplně všechno, tak možná to pojďme vzít z nějaké osobnější roviny a co vy byste za sebe doporučili určitě, na co se nejvíc těšíte?
1: Já nebudu asi opakovat Audrey Nunu, protože to je něco, na co se velmi těším a jsem zvědavý, ale co bude asi velmi speciální, je Ibrahim Malouf. Je to libanonsko-francouzský trumpetista, který vystoupí právě před Mobym, a myslím si, že tohle spojení Moby a Ibrahim Malouf na jedné stage během jednoho večera je poměrně unikátní, a je to jedno z posledních alb, je pro mě takovým závanem toho, že ta world music, na které vlastně Colors vznikly a nesly se dlouho, tak není mrtvá, a že pořád vlastně dokáže nabídnout něco, co i posluchače, který třeba instrumentální hudbu vůbec neposlouchá, tak naprosto vystřelí z bod, takže to bude asi unikátní zážitek, ale jinak Atarashi Gakko, poprvé J-pop na velkém festivalu, japonská kapela, která trošku satiricky paroduje dění v Japonsku a i tu kulturu samotnou, a i tu současnou kulturu a spoustu dalšího. Baby Lasagna z Eurovize, to zase bude pořádná taneční show, takže myslím si, že se vyplatí ten program si poslechnout dopředu a udělat si nějaké poznámky, protože jinak budete běhat ze strany na stranu.
0: A co doporučí Filip Černý?
2: Tak já se zase navrátím na tu Full Moon Stage, už jsem tady zmiňoval pár tuzemských jmén, mimo jiné taky třeba rapper Anky.
0: No teď nám zrovna hraje v Podkresu.
2: No výborně, tak to je ideální. Taky ale chci zmínit kapelní trio z Lublaně, Lele, které jsem osobně viděl právě na Eurosoniku v Nizozemsku. Velký doporučení, protože přesto, jak vlastně indie rockové znějí třeba jejich nahrávky, tak naživo to má takovou o něco punkovější energii, takže určitě vyplatí se vidět live a třeba okusit jinou energii, než cítíte z těch nahrávek. Ale potom velkolepý hlas a nezaměnitelný hlas má mexická zpěvačka Luisa Almaguer, kterou vlastně mohli slyšet lidé už na festivalu Pohoda před nějakým časem, a to v souvislosti s dlouhým setem takového obřího ansámblu složeného okolo Damona Albarna z Gorillaz. Bylo to pod projektem Africa Express. Tam vlastně Luisa Almaguer po boku Damona Albarna a spousty dalších hudebníků a hudebnic vystupovala hned v rámci několika tracků, a tady půjde o její solový koncert a opravdu, až uslyšíte ten hlas, tak věřím, že se může jednat až o jako transcendentální zážitek.
0: My si tady hrajeme v Podkresu různé interprety, teďka to byl Anky, budou Times Only, hráli jsme si Auroru, ale festival Colors of Ostrava není jenom o hudbě. Jaký je doprovodný program?
1: My tomu vlastně ani doprovodný program neříkáme, protože je to pro nás absolutně esenciální, protože, jak už jsem zmínil, návštěvníci přicházejí, aby si užili celý areál, aby si užili program. Kromě už zmíněného Melting Potu, který má 7 scén přes 180 řečníků, tak máme gong plný divadel. Tentokrát je tam drobná novinka, protože kromě toho velkého sálu pro 1500 lidí, kde vystoupí třeba Klicperovo divadlo nebo Husa na provázku s takovým super představením o československé popové hudbě minulosti, tak Bez ruči s představením Baníček ale, což zní trošku jako fotbalově, ale je to hodně o vztahu člověka ke sportu, hlavně v dospívání, navíc ostravské divadlo, takže autentický zážitek. No a korunovat to bude v sobotu tenhle program gongu vystoupení prezidenta republiky Petra Pavla s Liborem Boučkem, takže to bude asi takový vrchol, ale právě v gongu máme ještě druhou stage, která je nová, stand-upová, budou tam malá divadla a stand-upy a taky některé pořady a podcasty. Potom, co musím upozornit všechny rodiče, pokud poslouchají, tak máme i Family Park, který vlastně nabízí dvě scény pro děti, spoustu workshopů, vystoupí tam třeba Kašpárek Rolík, Pokáč se svým dětským albem, ale i spousta dalších divadel. No a takový skrytý klenot pro posluchače, možná zmíním, ne každý to zná, je vinárna, schovaná tak trošku uprostřed areálu, je tam chládek, což asi se bude hodit, a kromě toho, že si tam teda návštěvníci dají dobré víno, tak si můžou poslechnout i cymbálovky každý den od 5. A je to opravdu specifický zážitek, když vám na hlavní scéně hraje nějaký, řeknu, mainstreamový headliner a vy ale sedíte u vína s cymbálovkou a celá ta takový tunel industriálně zpívá tyhle lidovky.
0: Jste mluvil o tom vystoupení prezidenta Pavla. Já jsem četl, že se okamžitě vyprodali vstupenky. S ním jste měli nějaká jednání o prodloužení toho setu nebo další datum?
1: Trvalo to přesně 4 hodiny, než se ty rezervace vyprodaly. My teď plánujeme nějaký přenos do areálu, aby lidi, kteří se nedostali dovnitř, tak mohli si sednout někde poblíž a sledovat to, protože je to unikátní příležitost a věřím, že i ta neformální atmosféra festivalu tomu dodává takový Punc exkluzivity.
0: My se blížíme na konec rozhovoru, pojďme si to shrnout nějak. Neřekli jsme ještě datum, tak pro lidi, kteří to nevědí, tak ho zopakujte. A jsou vůbec lístky, když takhle lákáme na festival?
1: Začínáme ve středu 15. července, končíme v sobotu 18. července v Dolních Vítkovicích v industriálním areálu v Ostravě. Vstupenky stále jsou, jak ty čtyřdenní, tak dvoudenní. Máme i speciální vstupenky pro mladé, trošku zlevněné. Já všechny tímhle zvu, protože myslím si, že se v Ostravě stále dá ubytovat a že ten zážitek letošního roku je nabitý premiérama a zážitkama, které už se nebudou opakovat.
0: Filipe?
2: Já se opět jenom přidávám asi k těm premiérám, protože Full Moon Stage každoročně se jí podaří vlastně alespoň jednu tu českou koncertní premiéru dodat. Myslím si, že v případě toho letošního programu jde dokonce o víc než dvě, takže jména, která jste třeba ještě neměli možnost v Tuzemsku vidět, se objeví právě tam v Ostravě.
0: Tak jo, já vám moc krát děkuju za rozhovor a držím palce, ať se festival vydaří a ať přijde co nejvíc spokojených návštěvníků.
1: Těšíme se v Ostravě, díky za pozvání.
2: Hezký den.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Radio 1, tohle byla skladba Restless v 16-bit Lolitas remixu od projektu Uncle, ve které jste mohli slyšet hlas Joshe Homa z Queens of the Stone Age. Za chviličku sourozenecká dvojice, která se říká Cloth, a dáme si jejich píseň Stuck, anebo se můžete těšit na úplně nový single od kapely Eels, Cap in Hand, za malou chvilku.
1: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.
3: Pokud se chystáte na festival Pohoda do Trenčína, tak určitě víte, že tam The Cure mají svůj speciální den a proto si teďka dáme jejich skladbu Burn v živé verzi, kterou jistě uslyšíte i na trenčínském letišti. Za chviličku potom Una Ben z Dánska a jejich skladba Pilot a zakončím dnešní směnu Daughter a skladbou Be On Your Way. Mějte se moc hezky, tracklist můj už visí a za chviličku si vás převezme Josef Hradílek. Tak brzy naslyšenou. Pa, pa.

0: Ahoj, ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
7: Reklama na Radio 1.

Ahoj, ahoj, ze studia Rádia 1 vás zdraví Josef Hradilek, jsem tu dnes s vámi od 3 do 6 hodin. Vykopáváme The XX, intro legendární už.

No a co nás dneska čeká? Čeká nás spousta novinek zahraničních, tuzemských, ale i nějaký ty klasiky. No a taky se můžete 17 hodin těšit na rozhovor o festivalu Knihovna na vlnách. Přijde Dagmar Plamperová z Městské knihovny Praha, aby nám něco o té akci pověděla. A teď už se pouštíme norské duo, dívčí duo Smers, You Got Time and I Got Money, které možná někteří z vás slyšeli naživo na Metronom festivalu minulý víkend.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Kraftwerk v Praze od automa.

0: 20. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Koncert přináší Charmenko.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
9: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Piatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango, vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Tady zazněla pozvánka na Colors of Ostrava, jimž jedním z hlavních headlinerů bude Moby, tak si Moby ho rovnou pustíme. Moby Rushing.

play me. Tak to byla Kim Gordon, Play Me, věc z jeho stejnomenného a letošního skvělého alba, který vyšlo v březnu u Matador Records. A tohle už je novinka od filadelské rapérky, zpěvačky, která se říká, nebo jmenuje Tierra Whack.

0: Radio 1, Světlo v lese.
1: No, minulý víkend na Metronom Festivalu hráli taky Slow Dive. Závidím všem, kdo to mohli vidět naživo. Tohle je Star Roving.

0: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
1: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz.

Tak doznívá nám novinka s názvem Poslední dny od nového projektu Střední vlny, za kterým ale stojí už docela ostřílný duo muzikantů Ondřej Černohorský z kapely Hard to Frame a Pavel Kablík alias Šampon, co by člen již neexistujících Sporto a Prodavač. A teď se ptáme do Švédska za novinkou producenta, který se říká Mytologen, věc s názvem 13. Mytologen je zase spojený s kapelou Radio Department.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská-spojka.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Technorap, elektro i experimental. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Berstan a Bal Spacák. www.festivalrosnička.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a

0: užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
2: Reklama na Radio 1.

zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Šestý festivalový den v Hradci Králové nabídne pestrou dramaturgii plnou společenské reflexe i radosti ze hry. I ve středu máte možnost vyrazit s dětmi do divadla už dopoledne. V divadle Drak od 10 hodin hraje Konina v podání divadla Na zábradlí a od 10.30 pod plachtou Malý plán divadla B. Dopoledne je také naposledy otevřen karavan sladovny Galerie Hrou. Odpoledne se pak můžete těšit na zahraniční hosty, francouzskou inscenaci Bad Block a nizozemský kabaret Brás. Na odpolední pohádku můžete také v 15 hodin vyrazit do Žižkových sadů. Dnes máte poslední možnost vidět Tohle město není pro starý od Chemického divadla a divadla Setkání. Od 17.30 na Malém náměstí. Dopoledne v 10 hodin se v Besedě hraje Alex, solová performance Adama Draguna. Od 18 hodin v Šapito u Kašny zazní Slam Poetry a v 19 hodin začíná na hlavní scéně Baníček ale ostravského divadla Petra Bezruče. Vrcholem zahraničního programu je pak francouzská inscenace Bad Block ve studiu divadla Drak, unikátní fúze digitálního umění, sound artu a loutkářské intimity dnes ve dvou reprízách v 16 a ve 21 hodin. Od 20.40 na letní scéně zahraje JH Big Band Hradec Králové, klasické big bandové obsazení s repertoárem od jazzových standardů po melodie z muzikálů a filmů. Od 22 hodin pak v Šapito divadla Drak vystoupí Fekete Seretlek, šestice absolventů DAMU, kteří 20 let míchají tradiční lidové motivy z celého světa v originální divadelně hudební tvary. Jejich teatrální koncert může snadno trvat až do rána. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.

tohle byl Caribou Sun. Teď si dáme novinku od mladé americké indie popové hudebnice, která se jmenuje Helen Sun a která bude hrát v Praze na festivalu Creepy Teepee, který se letos koná poprvé mimo Kutnou Horu, a to v Praze v klubu Bike Jesus. A odehraje se o víkendu 10. až 12. července. A tohle píseň s názvem Shiny Kindness.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě bylo čtvrt na pět hodin, to znamená, že nastal čas na další kulturní servis. Tentokrát se podíváme na koncerty, divadla a filmy, kam dnes můžete zavítat. Začneme koncertama v klubu Kaštan, scéna Unijazzu, 19.30 na Boso Domoví, Rock Café 20.00 Prouz. Jazz Doku od 9 večer Pavel Fischer a Jakub Jedlinský featuring Norby Kováč. V Zex Pubu v Plzni ve 20.00 furt rovně. A v klubu Fuchs 2 na Štvanici The Basement. No a kam dnes můžete zajít? Do kina. V kině 35 dávají od 18 hodin Soukromý život a ve 20.00 Drama. Klubovně Povaleč 21.00 Pan nikdo proti Putinovi. V kině Dlabačov 18.00 Zlom vás, bav se, neumři. A ve 20.30 tahle party je dead. V kině Světozor 17.45 RMN. V kině Edison Film Hub 16.35 Švestek a 19.00 Pohádky 1001 noci. V kině Pilotů 20.15 Milost a 20.30 Michael. V Bio Oko 20.30 Za dvěma zajíci. Letní kino Gabriel 21.00 Americká krása. A letní kino Meat Factory 21.30 DJ Ahmed. A kam dnes můžete zajít? Do divadla. Divadlo v Dlouhé 19.00 Vegetariánka. Loď tajemství bratří Formanů, 19.30, my kluci, co spolu chodíme, umíme názvy. A v Plzni, v Zex Pub, 18.00, Sen noci svatojánské. A pak ještě v sekci ostatní, tu máme ve 20 hodin v Rock Café Underground Comedy Nesem vám noviny. No a pokud budete radši zalezlí doma nebo na cestě někam v autě, tak si můžete naladit Rádio 1, 18.00 Jackpot, 19 hodin CD nonstop s albem Beats and Pieces of od Catching Flies, ve 20.00 Call It Anything, ve 21.00 Zátiší a ve 22.00 skvělý pořad po zavíračce. Tak to je z kulturního servisu vše, pokračujeme dál v puštěním písniček, posloucháte Rádio 1 s Josefem Hradilkem dnes do 6 hodin. V 17 hodin se můžete těšit na rozhovor s Dagmar Plamperovou z Městské knihovny v Praze o festivalu Knihovna na vlnách.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Tak dozněla nám píseň Avalanches of Snow, závěrečný track z nového alba Kurta Weila Philadelphia has been good to me, kterou představí i naživo 2. září v Praze v klubu Archa Plus.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou jsou tu dneska Ty sečáci. Jmenuje se V zimě příroda spí.

Tři vylosovaní hlasujícího nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 23,

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Pre nám dohráli Metastavy, pražská kapela, věc s názvem Observatoř. A Metastavy před pár týdny oznámili, že se po dvouleté pauze vrací a oznámili u té příležitosti krátké podzimní turné po Čechách.

No jo, ale co dělat? Chce se být mafia. Nechci vypadat jako James Dean.

0: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, je právě za pár vteřin bude 17:00 a jak jsem avizoval už na začátku dnešního pořadu nebo mého vysílání, tak v 17:00 se odehraje rozhovor s paní Dagmar Plamperovou z Městské knihovny v Praze, aby nám představila festival Knihovna na vlnách, který právě probíhá v Praze. A paní Plamperová už je tu s námi ve studiu, moc rád bych ji tu přivítal, dobrý den.
1: Dobré odpoledne, a když tak jenom Dagmar.
0: Dagmar, dobře, jasně. To je pro mě taky milejší.
1: Jo, paní samozřejmě. Dagmar zní hrozně.
0: Jo, já jsem řekl paní, neřekl jsem paní Dagmar.
1: No, já si myslím, že jo.
0: Jsem řekl paní Plamperová, jsem řekl.
1: No, to je jedno, nebo, jo, to rozumím, takový divný.
0: Chápu. Moje první otázka teda na vás bude, jak byste tu akci, ten festival Knihovna na vlnách představila úplně ve zkratce někomu, kdo to o tom slyší poprvý,
1: tak
0: obecně, jako třeba historicky nebo takhle.
1: Tak festival Knihovna na vlnách letos probíhá už 13. ročník a probíhá na lodi Avoid Floating Gallery na náplavce u Výtoně pod železničním mostem. A původně to byl takový literární festival, ale teď už má takový multižánrový přesah. A třetím rokem se snažíme vymýšlet nějaký téma a to téma potom rozebíráme z různých úhlů pohledu. Různě. A je to, si myslím, že jako takový jako freestyleový festival.
0: Je to takový volnější, to je.
1: Volnější, rozhodně byste ho možná na první dobrou nespojili s knihovnou.
0: No tak, právě když jsem si četl tu anotaci, tak vlastně mi to vůbec nepřišlo, že by se to týkalo nějak jako literatury, i když věřím, že tam jako literatura má svoje místo taky v rámci toho festivalu.
1: Právě trošku tím festivalem nabouráváme takovou tu jako stereotypní představu o tom, že knihovna je takové místo, kde je ticho, kde jsou ty knihy a kde můžete očekávat setkání s autory, tak to rozhodně neplatí.
0: Jo. No a vy jste teda říkala, že třetím rokem máte nějaký téma a letošním tématem teda je závislost.
1: Je to závislost.
0: Zastřešující téma, což je téma jako aktuální a jakoby důležitý a jak se toho tématu dotýkáte, nebo z jakých úhlů pohledu?
1: Já bych možná mohla doplnit, že tady festival má 6 večerů. A ten první proběhl včera a proběhl s adiktologem a psychologem Alešem Kudou. A byl to takový jako opravdu jako zahajovací večer, kdy jsme si to téma nějakým způsobem osahali. A bylo to hrozně vtipný, protože jsme hovořili do publika, který se právě občerstvovalo tou vynikající IPou a APou. A bylo to opravdu zábavný, ale snažili jsme se právě tak trošku jakoby to slovo nebo toho člověka, který je závislý, zbavit toho stigma. A myslím si, že to byl úspěšný večer. Takže to byl takový úvodní večer a příští večer se uskuteční 30.6. tamtéž od 19 hodin, nutno podotknout, že teda každý večer začíná v 7 hodin. A příští večer se tady odehraje 30.6. a bude na téma reality show. Jo. A teda reality show se mě dotýká, pro mě jako závislost. Věříte, že láska je slepá a že potkáte třeba lásku na svém vysněném ostrově. A o touze dívat se, být viděn a fenomenu sledování promluví novinářka a moderátorka Hana Řečicová z konkurenčního rádia, možná ji znáte.
0: No, ona vysílá i tady u nás.
1: Vysílá, takže to je výborný.
0: Nově, že tady je propojení.
1: Takže na to se velmi těším a další hostkou bude Irena Rajfová, publicistka, pedagožka, socioložka, která se opravdu zabývá reality show a je to opravdu kapacita ve svém oboru, takže na to se hrozně těším a součástí toho večera potom bude koncert Dua 42 gramů v sektoru 9, což je na protější straně.
0: To znám.
1: Je to takový jak nově vzniklý prostor, hrozně příjemný, musím tady říct, takže doporučuji všem hudebníkům.
0: Jo, taky doporučuji ten prostor.
1: Aha, znáte.
0: Znám. tak to je hezký. A to je vlastně na druhém břehu, že jo?
1: Je to na druhém břehu a opravdu tam mají vynikající zvuk, vynikajícího zvukaře. Já jsem tam hrála s Magdalenou Perič, která mimochodem tvoří duo s Amalkou Třebickou, duo 42 gramů, takže je to velmi zajímavý duo, takže se určitě stavte. Další z těch večerů, pokud můžu jet tedy dál, určitě, tak je 7.7. a tam už bude literární téma, kdy básník Robert Janda nám představí ty v uvozovkách notoricky známé básníky, kteří se dotkli toho absolutna a toho svého šílenství a psali pod vlivem nějakých látek, ať už to byl Arthur Rimbaud, vůbec Prokletí básníci, nebo William Blake, nebo Paul Celan, jo, z těch českých autorů, tak kdo nepil, že třeba takový Vladimír Holan. A budeme se určitě ptát na to, jestli právě tahle ta zkušenost s tou látkou, jo, jako jestli je člověk jako schopen tvořit a psát něco výjimečného i bez té látky. A další z těch večerů se jmenuje Umění, co mi dáš, a já jsem si pozvala tři designéry a výtvarníci Alžbětu Josefu, která mimochodem působila v ateliéru malířství profesora Michala Richtejna a nedávno jí vyšla deska. A přiznám se, že nejsem úplně připravená, takže to mě hrozně mrzí, ale když přijdete na ten večer, tak určitě vám o té desce poví, protože ona kromě toho, že teda je výtvarnice, tak je perkusistka a spolupracuje s poměrně známými hudebníky. A myslím si, že to album je dobrý.
0: Takže to je její solo deska.
1: Je to její první deska, je hrozně nadšená. A pak hostem toho večera bude Martin Poláček, nevím, jestli znáte, a zabývá se grafickým designem a je to také ilustrátor a je podepsaný pod vizuální podobou třeba festivalu Pražské jaro. Jo, nebo audioknih One Hot Book a kromě toho vydal i dětské knihy Atlas domácích bytostí a kterou vydalo nakladatelství Meander. A pak je to Martina Stará, grafička a designérka, která v tuto chvíli působí i v Městské knihovně v Praze. Takže to bude takový jako interaktivní večer. Já mám takovou představu, že do toho zapojíme diváky a budeme tvořit na místě něco výlučně šíleného.
0: Takže to bude velmi živé.
1: Já doufám. No a co by to bylo za festival, kdybychom nepřinesli téma s AI a pozvali jsme si filozofa, pedagoga Ondřeje Krásu. Jo, myslím si, že to AI opravdu jako rezonuje a je to, nevím, jak to vnímáte vy, ale je to takové jako nebezpečné médium, za kterým navazujeme právě až jako nezdravý vztah. Na které odkládáme všechny naše problémy a všechny naše očekávání a začínáme se v tom pěkně ztrácet a začínáme se ztrácet sami v sobě a druhým, takže...
0: No, tak to je fakt asi jako jedno z největších témat, že jako dnešní době a je vtipný, že poslední tři rozhovory, co jsem tady dělal, byly všechny úplně jako jiný téma, vždycky se to nějak dotklo AI, prostě, ať už jako v tvorbě, jako hudbě, nebo...
1: To
0: prostupuje prostě všechno, no.
1: To je úplně šílený téma a myslím si, že je důležitý o tom mluvit, jo, i o těch pozitivech, tak i o tom nebezpečenství, o tom, že ztrácíme takovou tu jedinečnost, nebo tu potřebu vnímat jedinečně něco jedinečného.
0: Jasně.
1: Jak se do toho nezamotala. Takže to bude 14.7. No a ten poslední večer, tak bude chodecký. Bude to jako pozitivní. Jsou lidé, jsou básníci, kteří jsou závislí na chůzi a chodí a při té chůzi tvoří.
0: To je pro mě osobně hodně zajímavý téma. Jsem nedávno začal číst nějakou knížku od takového filozofa, právě jako utlá knížka, už nevím, jak se to jmenuje, on to byl v angličtině, ale právě o chůzi prostě, no, jak je to jako o té chůzi bez cíle prostě, jak je to vlastně hrozně důležitý a...
1: Osvobozující,
0: no.
1: Jako, myslím si, že to je jako na závěr docela dobrý, jo jakože myslím, že tohle to je opravdu pozitivní závislost, abych řekla.
0: Takže to budete dotýkat taky jako z úhlu pohledu té závislosti, jo? Nebo,
1: ano, ano, je to jako určitá potřeba, znám lidi, kteří se nemůžou zastavit.
0: Jo,
1: a prostě nemůžou se zastavit. A já jsem si říkala, že na konci tohle festivalu by mělo být něco pozitivního, no, jako ukázat, že ta závislost má i svoje dobré stránky. Takže na tom večeru se potkáme s básníkem Josefem Strakou, který je takový jako opravdu jako taková známá osobnost, která tady v Praze pořádá různé literární večery a je všude a jeho díla jsou překládána do několika světových jazyků, ale nikdo o něm moc neví. Pak to bude být Janota, básníka prozaik, který se pohybuje na periférii a jeho knížka Uličnice, tak v ní najdete různý cedule, názvy ulic a tak. A je to člověk, který třeba pořádá literární procházky Prahou. Mm-hmm. A bude to Jakub Řehák, který navazuje na surrealismus, surrealistický básníky, třeba Petra Krále. Mm-hmm. A který zase prochází tím městem a píše o tom městu. V těch svých vizích.
0: Tak tady máme i to propojení teda s tou literaturou.
1: Je to tak.
0: Tak to je moc hezký. Takže a to bude teda závěrečný večer. Skvělý. No a kde můžou posluchači najít info, kdyby si to chtěli prostě v klidu pročíst ten program, kde ho najdou?
1: Najdou ho na stránkách městské knihovny mlp.cz/navonách. A najdou tam i knižní tipy. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je skvělý. Na místě bývá i náš bibliobus Oskar, kde doufám, že tady některé knížky budou i k zapůjčení. Mm-hmm.
0: Super. No a myslím, že jsme se jako dotkli všeho, že to krásně jsme nahlédli do toho, co chystáte, a na závěr bych asi řekl teda, že jsme si představili tady z Dagmar festival knihovnu na vlnách, který byl zahájen včera na lodi Avoid. A důležitá otázka teda poslední, je tam nějaký vstupný?
1: Ne, je to zadarmo.
0: Je to zadarmo, tak to by mohlo.
1: Je to zadarmo a je to super. A přijďte, jako mají tam to pivo.
0: No jasně. Úvod je příjemně, že jo?
1: No, vemte si slamák.
0: Jo.
1: Jako určitě si něco vemte.
0: A je to open air, jako že...
1: Je to open air, jsou tam slunečníky. Pro publiku jsou tam slunečníky, pro ty účinkující moc ne. Ale myslím si, že je možnost i skočit do Vltavy, když bude nejhůř.
0: Mm-hmm. No jasně.
1: Takže já vás srdečně zvu, rozhodně to není nuda, rozhodně závislost není nic ostudného, ale myslím si, že je důležitý o ní mluvit a ukazovat si, co nám přináší a co nám bere.
0: Skvělý, tak děkuji moc krát za pozvání. Festival knihovna na vlnách 23. června až 16. července. Veškeré info najdete na mlp.cz/navlnách. Díky moc, že jste za náma přišla, že jste nám to představila, a věřím, že to spoustu lidí, nebo že to někoho určitě zaujalo nebo nalákalo. Mě osobně to zaujalo velmi a rád se tam pokusím dostat.
1: A to jsem ráda, tak já vám popřiju. Zůstaňte chladní, dejte na sebe pozor.
0: Díky. A navážeme tematicky, zazní skladba Addictive od v Praze usazeného britského skladatele Theo Alexandra a K.O.W. nebo K.O. jeho kolegy a hostující kontrabasistkou Klárou Pudlákovou. Tak mějte se hezky, Dagmar, a snad na viděnou na festivale teda.
1: Tak na viděnou, těším se.
0: Mějte se.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

Tohle bylo asi poprvé, co jsem v Rádiu 1 pustil Rihannu Same Old Mistakes, skvělá píseň původně od Tame Impala. A teď si dáme krále českého rapu Oriona, který před pár dny oslavil 50 let života.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, Ostrov Štvanice.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Reklama na Radio 1.

Tak to byla novinka od Boy 2000, věc s názvem Higher. A tohle už je track s názvem Debut od Evanora Unlimited a Echo 2K.

Evanora Unlimited vystoupí v Praze 37. na akci Glitter Hit, kde vystoupí s ním řada tuzemských projektů jako Ursula Seregi, Ancestral Vision, Wasted Days a podobně.

0: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

0: Cure.
1: Tak to byla krásná novinka od amerického hudebníka Samba Jean Baptiste. Věc s názvem Forced Perspective z jeho nového alba Plus 3. A Samba Jean Baptiste vystoupí v Praze brzy na festivalu Creepy TP v klubu Bike Jesus 10. až 12. července. Tohle je novinka od londýnské hudebnice, která se říká Aleluia, věc s názvem Maktub.

Byl to už londýnský rapper Jonino, Westfield z jeho předloňského alba 40. Jonino taky vystoupí na Creepy TP 10. až 12. července v Praze.

CD Nonstop. Britsko-nigerijský básník a hudebník Joshua Ideha nejdříve začínal spolupracemi s projekty LV či Daedalus. Jeho solový debut Learn to Swim z roku 2023 uslyšíte v souvislosti s jeho vystoupením na Festival Class of Strava, a to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: for the totem.
1: Så er der nonstop.
2: Máme tu další pozvánku na koncert. Českou pražskou premiéru se odbude nový projekt Kiss Facility 30. září v klubu Fuchs 2. Za tím projektem stojí producent Sega Bodega a jeho partnerka, egyptská zpěvačka Maya Al-Khateri. A tohle je z jejich loňské desky, track s názvem Plasma.

Tak můj čas se dnes pomalu chýlí ke konci, zbývá mi posledních 8 minut. Rozloučím se s váma posledníma dvěma trackama a čtveřicí výrazných žen současného popu, bych řekl. Teď nám začíná znít track s názvem Harvest Sky od francouzské zpěvačky, producentky OK Lou, hostující Underscores. OK Lou bude hrát letos v Brně na festivalu Popmese, první víkend v srpnu. A na závěr zazní britská zpěvačka Pink Panthers a s hostující americkou raperkou Ice Spice, Boys a Liar Part 2. Tak díky moc za poslech, budu se na vás těšit v pondělí od 6 do 9 hodin ráno. Přežijte nějak to vedro, opatrujte se, dávajte na sebe pozor a mějte se krásně. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf v Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Poznáváte to?
8: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
7: Ale s tím bude konec.
8: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
7: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
8: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
7: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
8: Děkujeme za trpělivost.
7: Vaše hlavní město Praha.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.
13: Jackpot.
14: Pěkný podvečer po 6. hodině na Rádiu 1 zacinkal poslunovratový jackpot a my si budeme vyhrávat z automatu následující hodinu. Máme přesně tolik žetonů,

0: Reklama Rádia 1.
1: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na open air hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Rádio 1. Buďte u toho.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
9: Reklama na Rádio 1.

Power. Tam jste se trochu zadupali v sudu. A za chvíli Nancy Martin. Hold your horses, baby.

Tak tímhle ploužákem zakončíme 156. vydání pořadu Jackpot. Doufám, že jste se při něm trochu zapotili. Playlist tohoto pořadu najdete na stránkách Rádia 1, v záložce pořadu Jackpot, anebo také na Mixcloudu pod každým zveřejněným dílem. Podcast je rovněž uveden na stránkách Rádia 1. A my se uslyšíme zase za 14 dní ve středu od 6 do 7 na Rádiu 1. Nebo tento pořad najdete kdykoliv na Mixcloudu, pokud by vám bylo smutno. A já vám přeju, ať těch následujících 14 dní uteče jako voda, ideálně ve společnosti Rádia 1. A ať vám to cinká. Ahoj.

0: Jackpot.
1: Jackpot.
2: Yeah, boy.
3: That's it.
4: Reklama Rádia 1.
5: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Ty jsou krásný.
10: Čerstvé bylinky.
11: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
13: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
14: Reklama na Rádio 1.

0: CD non-stop.
1: Je tu 19. hodina, středa a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloně dnes s tímhletím hudebníkem z Británie jménem Joshua Idehan a bude znít jeho první album, respektive takový mixtape Learn to Swim, který si vydal přes svůj bandcamp v roce 2023. My si tohodle hudebníka s nigerijskými kořeny narozeného však už v Británii a usídleného nyní v Švédsku nabízíme v CD non-stopu, hlavně v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Colors of Ostrava, se kterým máme také tento týden kulturní léto. Vy uvidíte mezi dalšími spoustu hudebníka, ať je to Moby, Lorde či Tomora, projekt právě člena Chemical Brothers a spoustu dalšími, čekněte Colors.cz. Každopádně Joshua Idehan je původně vlastně básník, také učitel a samozřejmě v poslední dekádě také i soul-jazzový zpěvák, rapper a vůbec umělec mluveného slova. Vy jste ho mohli zaregistrovat už na počátku minulé dekády a to ve spolupracích třeba s elektronickým UK garážovým projektem LV. S nima ostatně vydal dvě desky, a to Roots v roce 2011 a Islands v roce 2014. To vše pro značku Keysound. Vy jste ho poté mohli také ale zaregistrovat ve spolupráci třeba s dalšími skvělými umělci, ať to byly třeba Comet is Coming, kdy se podílel na Mercury cenu nominovaném albu Channel the Spirits, či také třeba s kapelou Sons of Kemet a také jste mohli registrovat s americkým producentem na pole elektroniky Daedalusem, se kterým tvořil také na albu Holy Water Over Sons. Každopádně v téhle dekádě, kdy se přestěhoval do Švédska a chtěl trošičku odejít z těch svých osobních problémů, nakonec nechtěl dělat pouze temnější věci a chtěl propojit svoje naléhavé básně a vůbec poetiku s něčím pozitivnějším a vybral si taneční muziku a přizval svého kreativního kámoše a hudebníka Ludvíka Partmenta a společně začali tvořit své první nahrávky. V podstatě ta první věc, která jim vyšla, byla skladba Don't You Give Up On Me, která nakonec se odevřela to debutové album mixtape Joshua Idehana s názvem Learn to Swim, které také dneska uslyšíte a které nabídlo celkově 10 příjemných elektronických věcí s básněmi a mluveným slovem a zpěvem i Joshua Idehana. Tentýž rok na podzim se v roce 2023 objevuje také jeho 12-palec šestiskobové dílko pro značku Studio Banhus, opět ve spojení poezie a deep houseové muziky. To bylo EP Stretch for the Stars pro tenhle ten stockholmský label, kde ostatně už v té době také bydlel. No a následující rok pak můžete zaregistrovat jeho singlovku Mom Does the Washing, která se pak objevila na stejnomenném EP, které dalo další ještě 3 nahrávky, mimo jiné i s hudebnicí z Estonska Hanakiv, kterou znáte značky Gondwana, či také The Social Sync Quarry, tímhletím britským sborem. No a zároveň se tam objevily i remixové práce pro tyhle 4 nahrávky, to bylo pro značku Big Wednesday v roce 2024. No a pak už začalo pracovat právě s Ludvíkem Parmentem na té jeho letošní desce, která dostala takový předlouhý název I know you're hurting, everyone is trying, you have to got to try. Album se objevilo v březnu na značce Played Against Sam, no a předcházelo už od loňska hitovky jako It Always Was, Don't Let It Get You Down, či This Is The Place, a také i single Turn It Around. Každopádně Joshua Idehan vystoupí na festivalu Colors of Ostrava hned na začátku 15. července na Steel Stage. Vyčekněte ten program od 15. do 18. na Colors.cz. Teď už na rádiu jedna jeho mixtape a první album z roku 2023 Learn to Swim a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD non-stop.
2: The ways and hows are healing. Ask me how I'm feeling. Say I'm fine, say I'm great. Smiles in place, the mask is peeling. Life's a game of cards, everyone is dealing. Feet firm, eyes to the ceiling. Keep it sealed in, no revealing or concealed. It's how I learned to act a man. Never ask for helping hand. Lonely soldier, world on shoulders. Just how this atlas stands. Yeah, yeah, yeah. Bad man is acting out, is lashing out. Unanswered text, what's that all about? More than a few lines crossed, more than a few grenades tossed. And just like that, decade-old bonds crumble into dust. Behold it there, my bruh. Hands up, I've been a mayor. Basket tried to hold his tears, my shame too much to bear. Responded to love or fear, but I swear I'm getting myself into gear. Signal is starting to clear. Your mate's still here beneath these layers. Don't you give up on me, don't you dare.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zvalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.

0: jedno.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
2: Jo, kámo!

0: klub volnej. Program na zadezmi.cz a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Kraftwerk v Praze od automa.

0: 20. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Koncert přináší Charmenko.
1: Reklama na Radio 1.
2: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Tak, počúvaš Colin Anything, dohral nám tu Mike Cooper a názov pesničky nedovidím na monitor, lebo
1: je to Trashin Merlin.
0: A z toho, čo som teda ako pochopil, tak vlastne celá táto nahrávka bola inšpirovaná kaverami istého významného robiča kaverov, ktorého meno...
1: Matty Clarvine, jestli myslíme tú samú osobu.
0: Áno, áno. Pretože ja som si vlastne čítal akože poznámky k tomuto albumu a všetci ako že Mike'ovi hovorili, že by mal niečo urobiť s Johnom Hasselom, nie? Že, ale on vlastne povedal, že viac ako Johnom Hasselom bol vždy inšpirovaný vlastne tými kaverami tohto interpreta, ktorý len tak mimochodom robil dokonca kavery aj pre napríklad na Bitches Brew pre Milesa Davisa. Že...
1: Přesně tak, nebo Santanu a spoustu dost jako kultovních coverů a já si myslím, že Mike Cooper je docela skromnou osobou, protože se tam k příležitosti téhle tiskovky klidně mohl pochlubit tím, že kolaboroval například s Davem Hollandem, který ostatně na Bitches Brew hrál, ano. Takže to je to, naprosto smekám, že ten fakt, kterým to mimochodem mohlo je docela krásně jako spojit, tak ho tam vlastně vynechal. Každopádně přesně tak, je to do jisté míry inspirované samozřejmě Davisem, bez toho by muzika nebyla taková, jaká je, ale sekundárně potom samozřejmě i Johnem Hasselem a ustavičným zíráním na covery legendárního kreslíře Matty Clarvina. A jak už jsem zmínil, tak Mike Cooper je dost vytrvalé eso, tvoří snad přes už 60 let, jestli nekecám. Nahrál fakt jako desítky, ne-li stovky nahrávek a jak jsem říkal už v předchozím vstupu,
0: tisíce.
1: Tak možná, klidně, a tak možná dokonce, teda ne dokonce, tak je skutečně jako fascinující sledovat tu trajektorii, protože on skutečně od nějakého jako úplně primitivního bluesu, kde skutečně jako jenom slidoval na steel gitaru a láví od whisky, tak se dostal až k takovému zvláštnímu jako noirovému nadžezlému jako ambientu, kam si vlastně ostatně stále zve dost jako kultovní hosty. Ty jsi tady rozpoznal snad úplně všechny, já úplně všechny ne.
0: No Pierre Bastien a Mark Cunningham jsou tu uvedeni jako hostia. Rozhodně teda, jak posluchači nepoznají, tak by som odporučil toho Pierre Bastiena. On je taký hračičko vlastně, že on si vytváral vlastně jako keby také svoje vlastné hudobné nástroje, ktoré pripomínajú továre na hračky a robí také krásne proste organické plochy zo všelijakých vrčiacich mašiniek a iných proste akože udelatek. Takže vlastne by som...
1: Takže taký Harry Parch 21.
0: Áno,
1: století.
0: Áno, Harry Parch.
1: No video.
0: Áno, Harry Parch a potom tam bol ešte jeden takýto podobný človek, ktoré meno som zabudol, ale myslím si, že Petr Válek ho dosť vykradol ináč.
1: Minule som
0: takto vlastne akože na neho narazil, na tohto typka. On v 60. rokoch bol ako aktívny v New Yorkských avantgardných kruhoch. Mal také strašne generické britské meno. Nejaký John Smith dokonca možno, alebo niečo také. Ľudia, ktorí vedia, o kom hovorím, tak sa ospravedlňujem. Každopádne, čo ešte na tejto nahrávke s názvom Stochastic Parrot počuť, je rozhodne vplyv Lee Scratcha Perryho a King Tubbyho, že?
1: Velice potutelně, ale minimálne Mike Cooper se dušuje tím, že ty vlivy by tam měly být rozklíčovatelné. Posuďte sami při poslechu celé desky. A... Mimochodem, víš, co je to ten Stochastic Parrot? Ten pojem?
0: Už som to niekde počul predtým, ale priznám sa, že neviem.
1: Je to docela ako novodobý stochastik, tak to je nejaký... nějaké přízvisko jako z ekonomie, to asi úplně přesně nevysvětlím, nicméně stochastic parrot je, když se, nemusí se to nutně samozřejmě vztahovat na technologie, ale primárně se to k něm váže, to je zkrátka, když třeba učíš nějaké AI modely jako vlastnímu jazyku a oni ho vlastně jenom tak jako povrchně okoukají stejně jako papoušek, podle kterého jako je toto, tak vlastně sice od tebe jako odposlouchají ty slova, ale ten význam se může pak jako dost zásadně lišit.
0: Takže to je další nějaká skromnost Mike'a Coopera, že tento album takto označil, že sa vlastne snaží iba...
1: Těžko říct, já si spíš myslím, že to je nějaký jako výraz jako, nebo nějaké jako vymezení se solitérské vůči právě těmto dost jako zákeřným moderním technologiím v čele s AI.
0: No alebo že Indien sa bere, že on je tiež taký stochastický papoušek, že...
1: Ale, no, tak to máme hned dvě roviny.
0: Ale akože ja si teda myslím, že to by už proste bol troška...
1: Obojí by dával smysl i zároveň.
0: To by bol už troška prepalo aj na Mike'a Coopera však, lebo však to je legendary vlastne ako osobnosť. Takže...
1: Přesně tak, on si ty jazyky skutečne osvojil, všechny ty jako hudební vyjadření a tak dále.
0: A každopádne, ako veľmi sa samozrejme núka povedať aj to proste prirodanie k tomu, že tam počuť proste tú trúbu Milesa Davisa na Bitches Brew, ale povedzme si na rovinu, každý proste trúbkár, ktorý troška proste ako má delay na tej trúbe, tak už je dneska označený za to, že vlastne si je inšpirovaný Milesom Davisom, že je to dobré alebo zlé podľa teba?
1: Já na to mám takovou třetí odpověď a to je, že mě to tam evokovalo nějaké určité období Terry Rileyho, kdy podobně trošku právě, že trošku jako s daleko větší citlivostí takhle tímhle způsobem jako jemně a dlouze loopoval nástroje, včetně trumpety, takže...
0: No jasné.
1: A těch vlivů samozřejmě mohlo být víc. Každopádně delay a trumpeta, toto spojení je velice ošemetné. Takhle ti... takhle ti vyhýbavě odpovím.
0: Ano, ale nevadí. Hlavne, že sú ľudia kreatívni a robia albumy. A tento album rozhodne stojí za zmienku, aj keď som teda ho ešte nepočul celý, počul som iba časť.
1: Ešte ani nevyšlo, takže v pořádku.
0: Takže veľmi rád sa do toho ponorím, keď to bude vynorené.
1: Approved by Lawrence English, mimochodem, ktorý Mega Kupra označil za krále post...
0: Krále Trubis Dillon.
1: Hudby, jak to bolo, pioneer of post everything music, nebo tak nieco.
0: A to je veľmi pekné od Lawrence English, ale Lawrence English je gentleman z Austrálie, ktorý vie, veľmi dobre je už etablovaný na tejto scéne a veľmi ho rešpektujem.
1: A nám tu přebývá trošku našich slov a v té hudbe ich nám tu trošku chybí, tak myslím si, že další vec v playlistu nám to trošku spraví.
0: Áno, aj keď to bude v jazyku, ktorému až tak moc nerozumieme.
1: My dva obzvlášť ne.
0: A hlavne naša výslovnosť tohto jazyka je strašná, že? Takže pustíme si francúzsko-americkú interpretku s názvom Lin Lin a pustíme si dve pesničky od nej, Black Part 1 a Black Part 2.
1: Poslucháte Kolejte Defink.

0: obří oáza outsiderizmu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Tak, dohral nám to Julian Majorga a jeho pesnička Tres Tristes Transient.
2: Co si? Ano?
1: Transientes? Transientes? Já nevím.
2: Já se zdržuju spíš, abych než to řekl, už mi chodí SMSky od fanoušků, že to vyslovuju špatně, tak je lepší se spíš zdržet, než se o to pokoušet.
1: Tým pádem to nejsou naši fanoušikové.
2: Já bych řekl, že jo.
1: A ok, dobré. Tak
2: myslí to dobře. A ja som rád, když mi ľudia opravujú.
1: Ja tiež občas. Každopádne inak pri počúvaní tejto nahrávky musím teda povedať, že chápem, že prečo punk vlastne vznikol v Latinskej Amerike.
2: Tak to je veľce odvážny statement, no. Ktorý bych byl rád, kdyby si trochu rozvedl.
1: Neviem, či poznáš takú tú kapelu, že Los Psychos Demolition.
2: No,
1: oni vydali niekedy v 68. nahrávku, ktorá je vlastne už úplne modelovým príkladom punk roku. Ono sa už vlastne aj teraz začínajú prepisovať nejaké tie knihy vlastne o tom, že čo bola vlastne prvá punková pesnička. A toto ako je vlastne... No. A ja to vlastne chápem, pretože tá energia, ktorú tam tí ľudia sú schopní proste dať, taká nesputaná divokosť vlastne do tej hudby a zároveň má také krásne psychedelická komplex, no je to geniálne, ale máš o tom asi viacej informácie ako ja.
2: Tak o tomhle konkrétne popravde ne, ale je to skvělá myšlenka a hned co si nakousnul, tak som samozrejme zapomněl na Modern Lovers i na middle class a veškeré proto punkové i proto XY punkové věci.
1: Bylo to underground, čo to je, nikdy v živote som nepočul ten názov.
2: Neznám, dneska je teraz zrovna mám v rukávej konferenci, keď nevím si, a to je jedno. Julian Majorga, vlastně jasně, můžeme se tady bavit o nějaké jako postkumby, o nějakém zvláštním jako až jako industriálním vlivu několika jako období Toma Vejce, které tam všechny jako prosekují, ale primárně mi to přišlo vlastně jako taková spontánně autentická, trošku lehce performativní, ale primárně punková show, ten jeho koncert. Bylo to takové jako lehce avantgardní, měl na sobě pověšené ještě nějaké jako další ruce, takže člověk byl ještě víc zmatený z toho.
1: Mal také ty mechanické ruky, že keď se hýbal, tak se ty ruky hýbaly s ním?
2: Ne úplně mechanické, ale nějak mu tak jako vlály z těla a jak má takovou jako až takovou jako dobře myšlenou jako předimenzovanou vlastně hudbu, takový jako vlastně zvláštní jako eklektický mix, tak ty ruce tam člověka ještě trošku jako víc mátly, ale samozřejmě současně fascinovaly. A jeho poslední deska se jmenuje Čak, Čak, Čak, Čak, je z roku 2024, takže dneska to nebudou úplně novinky, každopádně něco, co je právě aktivní a svěží a skvělé. A já jsem se okamžitě pak... Takhle, popravdě, já jsem si ten den, doufám, že to říkám správně, vzal na sebe triko Trautmark z replika Captain Beefheart.
1: Ano, viděl, mal si ho aj na našem koncertě v pátek, tuším, ne?
2: To vidíš. No. Tak tam vím, že to tílko bylo úplně mimo, nicméně tady jsem si říkal, kde pak žádný, jako It Must Be The Kids, tady jsem si říkal, že vlastně až tak jako scestný výběr tohoto oděvu nebyl, protože Beefheart je tam samozřejmě, kromě Toma Vejce a mimochodem třeba Toma Zého, tak je tam jako samozřejmě. V čele s těmi to vlivy slyšet taky.
1: Beefheart je všade prítomný v takýchto, ale mne sa strašne vlastne páči to, že vlastne z toho zlomeného vlastne kumbia rytmu, že koľko derivátov už vlastne ako vzniklo, ale stále tam ten proste počuješ tú prítomnosť toho rytmu, ktorá tomu dáva ten špecifický flavor, ale zároveň na to vieš nabaliť strašne veľa iných vecí a to je na tom mega, to je skvelé.
2: Hele, na Beaches Brew sme byli s mojí holkou a s niekoľka přáteli a všetci sme sa shodli na tom, že tá kumbia je niečo, čo sa snad nedá oposlouchať.
1: Jo.
2: Samozřejmě pak, že to nepřichází v nějaké úplně jako derivativní formě.
1: Okay, no.
2: Což se málo kdy ku podivu děje.
1: Je to tak, no, jako myslím si, že nemám k tomu, čo to děje, iba tu, pojďme si...
2: Tak to si... Každopádně, Julian Majorga vyslal mimo jiné, měli jsme tam díky bohu tlumočnici, která mu rozuměla tak každé páté slovo, což úplně chápu vzem k té šílené kadenci. Každopádně jedno z hlavních sdělení bylo Eat the Rich, takže ten punkový náboj určitě nebyl jenom nějaký jako zevní oděv, nýbrž i nějaký jako myšlenkový postoj.
1: Tak tým pádem je to úplně můj člověk a úplně se těším, jako si pustím tuto nahrávku doma, protože se přiznám, že jsem požil iba tento track, keď jsem se dneska snažil chystat chystať na rádio. Bohužiaľ, nie vždy sa dá chystať tak, ako to človek predstavuje.
2: Napážeme každopádne punkovie.
1: Každopádne, áno, ideme punkovo, ale ideme dobre, ako by povedal Henry Rollins. Tak a ideme si teda pustiť teraz vec, ktorá je taká, že som si povedal, že je to skôr na takú polemiku, lebo je to vlastne kapela z New Yorku YNWN Neil Gunn. A oni vlastne vydali album, ktorý má 11 minút a my si z neho pustíme teraz, my si z tohto albumu teraz pustíme polovicu, čo sa teda akože málo kedy stáva. Inak dlho sme nepúšťali žiadne grindcore. Tak,
2: tak príšte.
1: No, tak na budúce. Každopádne poďme si teda pustiť polovicu albumu Magazine.
2: Poslúchate Colette Refing.

0: Posloucháte Quality Anything a my jsme si teďka pustili hned půlku celé nové desky, takové, dejme tomu, post, opět, no. Mě napadá ten Lawrence English, post everything, mm-hmm. Od kapely či tělesa Jahve Nail Gun.
1: Jahve Nail Gun.
0: Jahve Nail Gun.
1: Už neboli, se tam vidím.
0: Neboli Jehova Jackknife, jak kapelu špatně čte spousta fanoušků.
1: OK, OK. No, je to zajímavý koncept si myslím, protože vlastně to, čo tu vlastně jako počujeme, tak zase není až taký, by som povedal, že neštandardný zvuk. Dosť to reprezentuje taký zvuk takého toho avantgardného současného newyorského noise roku, ale čo mi proste na tomto albume proste asi vadí, je to, že tie pesničky sú moc dlhé.
0: Moc dlhé. No, že
1: strašne dlhý album, tých 11 minút bolo vysloveným utrpením, ale ja som tým vlastne akože uvažoval takto, že ty keď si vlastne pustíš tie tracky, no tak to sú hotové tracky, ktoré ale nie sú zbytočne natiahnuté, ako by to proste väčšina proste kapiel v tomto žánri spravila, že beating the dead horse, vieš, že by ten nápad, ktorý tam proste akože je zrezikovali proste ešte stokrát v nejakých...
0: Nebo ako má Neon Kenny Beats ve studiu Don't Overthink Shit.
1: No, presne. To je veľmi presné. No a takže vlastne ako za mňa je to ako úplne OK. Že za mňa je vlastne úplne OK tá dĺžka, pretože v tých trackoch je povedané všetko, čo je tam, ako, čo tam bolo treba vlastne povedať. Každý ten track má vlastne nejaký motív, má to vlastne svoj text, takže podľa mňa je to rozhodne plnohodnotný album.
0: No a ono, jakkoliv třeba, dejme tomu edgy, se to jako prezentuje, tak doporučuji si třeba začíst jako do, sice dost jako hektických, ale zároveň takových dost jako Lukey Humble rozhovorů s touhle kapelou, která tam pak jako přece jenom sama uznává, že vlastně tady ta jako radikální jako krátká stopáž té desky, tak vlastně byla pro ně samotné matoucí a říkali si, jestli ty songy třeba fakt nejsou krátké, nebyli si jistí tím, kdy jsou jako vlastně hotové a podobně. Mě ta deska teda osobně jako velice baví, možná i pochválím víc třeba, že si ji vybral ty, ale každopádně mě tam velice mrzí jedna věc a sice, že z bicí soupravy vyřadili Rototomy, které tam dělali opravdu krásný rachot na těch deskách předešlých. Rototomy jsou veliké guilty pleasure, zdravím Patrika Šafránka, ale líbí se mi každopádně takový jako neformální, ale stále nějakým způsobem jako exaktní přístup té kapely, oni podle mě jako ví dost, co dělají a třeba v tom rozhovoru si dělali srandu z Yes.
1: Z těch jachtrokových kapel. Vlastně.
0: Ale velice dobře tím vlastně jako definovali ten svůj jako modus operandi tím, že je nějaká historka třeba, že je se dohadovali asi 3 týdny o tom, jestli v jedné písnice bude F nebo Fizz. To je...
1: No,
0: A Jahve Nail Gun to prostě úplně jako jednoduše glosovali tím, že sakra, tohle fakt řeší dospělí lidi.
1: Okay, já poznám kapely, které mají už 4-hodinové soundchecky, hrají prakticky 3-akordový panga a 45 minút iba zvučia kopák. Vieš, a ja si inak myslím, že tie Rototomy tam boli možno vynechané, pretože keby tam tie Rototomy boli, tak by to strašne vyplnilo tú nahrávku alebo tú krátku stopáž, že by to proste nebolo tak, že by si tam nemohol potom mať také tie proste nápady, ktoré tam vlastne... Ako
0: samozrejme to berem trošku za sásku, tie Rototomy
1: sú takový ako... Nie, ja to berem smrteľne vážne, Tomáš, toto. Ja s tebou úplne súhlasím.
0: Rototomy sú velice blahodárna a zázračná vec.
1: Áno, áno. No a my sa posledneme ďalej, pretože už nás začína troška tlačiť čas, ako mňa šúter v kalhote, keď prechádzam cez československé hranice. A počkajte, áno.
0: Tady sme na radiopunktu.
1: Máš pravdu. Normálne som si takto vytriasol proste z stopánky proste ako kameň, pretože som, neviem, našiel som, neviem.
0: Every time.
1: Dobre, tak poďme si teda pustiť ďalší track Celestial Power.
0: Mm-hmm.
1: Politics of Ecstasy. Počúvaš Quality Anything.
2: Time has come to go out of your mind. Are you ready, Ralph? Are you ready to die and be reborn?

0: Dohrávajú nám tu pohansko znejúci Celestial Power z albumu, ktorý sa volá Celestial Power. Mm-hmm. A pesnička sa nevolala ale Celestial Power, ako by to bolo v prípade pesničky Black Sabbath od kapely Black Sabbath z albumu s názvom Black Sabbath. No a musím povedať, že asi najtvrdšia vec, ktorú dneska hráme, že? Ale zároveň musím povedať, že tam moment cítim tú záž toho slnka, ktoré ťa spaluje.
1: Samozřejmě, když se koukneme na cover, tak tam máme jakousi dekapitovanou postavu, na kterou nicméně stále svítí sluníčko.
0: Ne, je to nějaký alchemistický symbol, Tomáš? Tuším, že to něco znamená v rámci alchemistické symboliky.
1: Mně to přijde spíš trošku random, popravdě.
0: Aha.
1: A jako ta struktura nebo jako ta kompozice, tak by tomu trochu nasvědčovala, ale přijde mi to jako spíš nějaká jako nějaký úplně jako syrový freestyle.
0: A na místo genitálie má lepku.
1: Na místo genitálie má lepku. To se může stát.
0: To k dnešné době se může stát všetko, takže
1: tak.
0: Ano.
1: Nicméně, kapela Celestial Power je můj nejmilejší tento rok objev z massachusettského labelu Feeding Tube, což je takový na kytarovky primárně zaměřený label. Jsou to takové často dost syrové věci, dost takové jako drony věci, občas tam zazní i nějaký jako úplně prvověrný indie rock. Tady ta deska mě docela překvapilo, protože přece jenom i vůči tomu katalogu je dost radikální. My jsme slyšeli vlastně jenom úryvek jako z takového 10-minutového kolosu a skutečně po celou dobu té desky jsou ty skladby takhle jako rituální, velice jako repetitivní, takové jako masivní. A jak kapela jako sama proklamuje, tak to není žádné kočičí vrnění, nýbrž vlčí vytí.
0: To je veľmi pekne povedané a musím povedať, že to dosť korešponduje so zvukom tejto nahrávky, takže paráda.
1: Mimochodem, my sme si tu nejakých třeba 20 dílů naspátek bavili o The Mirrors psáno s tvrdým i a zde na této desce hostuje jeden z nich a sice Nick Rain, takže nechte se překvapit, poslechněte si tu desku, on tam zahostuje dost famozním způsobem, byť ta kapela neuhne z dost jako dobře přímočarého vibe.
0: A oni jsou teda z Massachusetts, jak jsem to správně pochopil, z této oblasti, takže možno, že tam jsou dozvuky nějakých Salem Witch Trials, ne?
1: Věda, tak to mě ani nenapadlo, ale každopádně, když se kouknu třeba na ten tracklist, tak tam k tomu nějaké jako indicie jsou. Každopádně to hudba instrumentální a tedy velice domýšlecí.
0: Ale keď to teda jako tu hudbu nějako rozluštíš a pochopíš, tak potom objavíš ten zlatý rozekruciánský poklad někde.
1: Nebo samotnou hrobku Kristiana Rosenkreuze.
0: Alebo Madame Blavatsky vstane z mrtvých.
1: Já myslím, že nikdy neumřela, popravdě.
0: Já si myslím, že ona nikdy neexistovala.
1: Tak to už je...
0: Hovorí se to o Ježíšovi sice, ale...
1: To bylo naopak a všichni ti Secret Chiefs tak jsou naživu a ona naopak není. To je super teorie.
0: No dobré, ale dost tohto pochybného plkání z mojej strany a poďme si pustiť ešte poslednú pesničku, ktorú tu máš nachystanú dneska. Ty to máš. Jedná sa o projekt, ktorý má krásny názov The Princeton High School Concert Choir a je to podľa všetkého princetonský vysokoškolský koncertný chorus, že? A keď sa pozerám na tie tagy, ktoré tu máš nachystané, tak sa budeme troška pohybovať v rozmeroch gospelu, barokovej a klasickej hudby a táto nahrávka je z roku 1979 a predpokladám, že to bude asi niečo klasické z tohto žánru, lebo toto ja osobne nepoznám, ale pôsobí to na mňa veľmi takým ukludným dojmom.
1: Ale ona je to, tahle konkrétní deska tak je spíš rarita a já jsem ji do dnešního výběru zařadil

0: s jediným účelem, a to, že mám obrovskou slabost pro tady ty nahrávky, obzvláště jako starší a syrovější školních sborů, tím spíš, že tady se zpívají gospely, tím to za mě splnilo jako dva dost jako vznešené požadavky a no, je to taková jako dlouhodobá posledost, která se tematicky jako do žádného dílu úplně nevyšla, tak si mi vyndal vlastně jako vytáhnul v nějaký úplně jako náhodný moment, můžeme super. S ní krásně uzavřít dnešní relaci. Moje velká obsese zkrátka školní sbory, má to takový dost specificky nostalgický nádech pokaždé.
1: No a predtým, ako sa rozlúčim, sa ešte spýtam otázku, Tomáš, máš rád vysokoškolské zbory predtým, ako začne chlapčenská sekcia mutovať, alebo až potom, ako začnú mutovať vlastne?
0: Obojí dohromady.
1: A tak to má byť. Meniny má Jan, ty si dopočúval Call It Anything a my vám prajeme krásny zvyšok večera a poďme si pustiť troška gospelu na záver tohto večera. Čau.
0: Call It Anything.

0: Dobrý večer, vítejte v pořadu Pozavíračce, vítá vás František a...
1: Gregory, ahoj.
0: A čau Gregory, jak se těšil na tenhle díl?
1: Na ten hot díl jsem se těšil velmi, protože je to velmi zásadní díl pro mě. A co teda to za díl je, ale, Franto?
0: Ten díl jsme tak nazvali Funk Punk.
1: Funk Punk.
0: Co si pod tím představit? Vydáme se do dob... kdy začal punk fúzovat, tak, což budou tak jako konec 70. a hlavně 80. léta. A začal tak jako koketovat se žánrama, jako byl třeba funk, soul, dub a tak dál. A můžeme to označit za nějaký post-punk nebo new wave. V té době se tomu asi tak říkalo. Mm-hmm. Což dneska je trošku, bych řekl, nějak jako zaškatulkovaný nesprávně, že se nějak jako ten žánr jako post-punk zaškatulkoval, jak ho známe dnes. Dřív to bylo vnímaný tak, že to je nějaký jako progres a experiment. Mm-hmm. A my si budeme takový věci dneska pouštět a zaměříme se hlavně na groovy věci, který jako... jsou ovlivněný hodně funkem.
1: Jo,
0: jako
1: tak.
0: Třeba teď, co nám dohráli Talking Heads, legendy.
1: Jo, a konkrétně se jednalo o song Cross-Eyed and Painless z jejich legendárního alba Remain in Light z roku 1980. No a ještě bych se vrátil rád vlastně k tomu koru funk punku, a bych možná jako rozebral s tím punkem možná víceméně jako asi pochopíme, co pod tím jako je, jako co teda to znamená, ale co teda ten funk je. A funk vlastně takový žánr hudby, který byl vytvořený v 60. hlavně Afroameričany. A pocházel vlastně z amerického gospelu, jako soulu a gospelu. No, takže je to hudba, která velmi byla založena na rytmických sekcích a jedním z takových hlavních představitelů prvních byl asi James Brown, dalo by se říct, no. Ale my půjdeme od toho mainstreamového funku trošku dál a k takovému takzvanému P-funku, což je to vlastně hlavní postavou byla George Clinton, který vlastně jako vytvořil kapelu Parliament a Funkadelic, které byly jako takové průkopnici toho punku v tom funku, že oni byli takové jako punkáči a oni vlastně pak ovlivnili vznik dalších kapel. No a já jednu z těch dalších kapel možná pustíme teďkom, co myslíš?
0: Mm-hmm, a jaká to bude?
1: Vůbec nevím. Tak jestli byli Talking Heads, tak já bych dal takovou kórovou kapelu a to je Gang of Four.
0: Yes, tak jo.
1: Tak jo.

0: Tak dozniela nám kapela Gang of Four se skladbou Hit Sent in the Army z jejich druhého alba
1: Solid Gold.
0: Přesně tak.
1: Z roku 81.
0: Jo, jsme si s Frantou říkali, že nebudeme během našeho vyprávění o dávat nějaké očividné věci nebo známé věci. Určitě Entertainment album od Gang of Four znáte a znáte skladbu Damaged God a já si myslím, že kdo neudělal jenom jako cover nebo kdo to nemá jako doma jako naposluchaný, tak já si myslím, že buď liny anebo prostě nemá přehled. Tak a pokud nemáte přehled, tak právě proto vy jste
1: posloucháte
0: s náma,
1: že... pořád po zavíračce.
0: Přesně tak, ne, jako my to máme rádi a prostě jako šerujeme to s váma, takže tak.
1: Yes, a dneska tenhle díl, na ten jsem se opravdu těšil a jo. Mám z toho radost a budou to samý věci, které mám hrozně rád a doufám, že vyškrábnu něco jako, co třeba neznáte.
0: Jo.
1: No. A třeba konkrétně Solid Gold album mám, to je jako jedno z mých nejoblíbenějších. Koupil jsem si to v Londýně v Rough Trade a no, přijde mi to ještě lepší než Entertainment. Pro mě jako osobně. Jo. A tohle byl zavírák z toho alba. A ten text je hodně o tom kritizující patriarchát. Že taky jako levicově laděný texty a já bych si teď pustil další legendu, která měla taky hodně politický texty a to jsou Pop Group.
0: Tak jo.

0: Dohrali nám pop group a song Amnesty Report z alba We Are Time, což je kompilace, ale už z roku 1980 a je to kompilace neboli výběr dem a live nahrávek. Takže tohle bylo jako demo song. A co řekneme k pop group, Gregory?
1: No, stále zůstáváme v britské politické vlně nebo frontě, stále jsme v sedmdesátkách a jak u toho Gang of Four, tak tam vlastně velmi silný politický hlas. Teďkom si nevzpomenu vlastně toho hlavně. Jo, John King.
0: Aha, John King. Mark Stewart.
1: Ne, Mark Stewart to je v pop group vlastně.
0: No.
1: On je takový ten, jakože byl takovým tím hlasem a takový jeho texty strašně takové jako paranoidální, že to je takové jako analýza společnosti prostě a u Gang of Four, tak to je vlastně nějaká jako kritika, jak ty jako říkal, taková spíše jako zaměřená na levo. A tam byl hlavně jako John King, takový politický hlas Gang of Four a je potřeba podotknout, že Andy Gill, nebo Jill, nejsem si jistý, tak to vlastně zakladatel Gang of Four a on nějakým způsobem jako přinesl tu takovou jako kytárový sound toho funk punku a že nějakým způsobem jako udělal z toho takovou jako zbraň, jakože a protnul právě jako tyhle songy strašně ostrou tou kytarou a jak, třeba pokud porovnávat s tou první skladbou o Talking Heads, tak tam jako spíše ta kytara je taková velmi smooth, tak jako odkazuje spíše na ty šedesátky a tak, ale tady to už prostě jako slyšíme, že tady to je víc jako punková věc a taky jak jsme slyšeli v tom songu, to je strašně dekonstruované jako věci. Oni tam všichni jedou jako rytmicky, jako že hrajou, ale najednou prostě tam jako vypadne a jenom jako bicí. A pak najednou tam takové, že prostě šmrdlání, které jako, ale fakt dává smysl. To není úplně jako, abych aspoň jako já říkal teďkom, jak jsem to poslouchal, že takové střílejí prostě jako někde vedle, že to fakt jako promyšlená taková věc a dokáže si to představit na nějakých třeba prostě rájotech anebo jako manifestaci, když prostě třeba nějaký Gang of Four nebo pop group prostě hrali spoustu lidí a pak najednou prostě jako tohle to musí být jako fakt jako mega síla. Asi možná sám sobě odpovědám na otázku, proč vlastně jako ten punk funk jako byl nějak způsobem jako politický, měl politický náboj. Jakože ta, jako jednak to vycházelo prostě z té jako
0: z hudby. Punku, že jo, no. Z punkový scény.
1: Jo, pak jako funk jako afroamerický a byl dost jako zakořeněný prostě za human rights prostě stránkou, nebo aspektem a plus ke všemu ta rytmická hudba, to je na pochodování úplně dělána, že jo. A ta agresivná, a ten agresivní aspekt taky, že jo, prostě, takže.
0: Je to přesně, jak říkáš, jako tam každý nástroj hraje rytmus a ta kytara, to je rytmická kytara. No. Vlastně nikdo nehraje nějaký melodie a takhle a to právě na tom miluju, že se ty nástroje se tam jako doplňují, odpovídají na sebe, na jeden druhý bicí basa, kytara, všichni hrajou jako groove, který se jako doplňuje. A to je na tom to přitažlivý jako pro mě, jako já nemám rád vlastně moc melodie.
1: Jo, no to je fajn, možná jako občas je dobře kombinovat. No,
0: jo,
1: jako,
0: tak jasně.
1: No nicméně bych ještě podotknul, že ten funk vlastně velmi v těch pozdních 70-kách, 80-kách spíše už jako propojený i s diskem, takže to je jako i taneční hudba taky. To pak možná o tom se budeme jako diskutovat i v našem dílu o No Waveu, ale já bych možná se podíval na příklad toho, jak vlastně ta kytara trošku se časem jako upozadila a pak jako naopak vzešli z toho jako ten rytmický aspekt a vlastně víc takový jako taneční vlastně jako kontext té hudby a nabízím pustit teďkom Delta 5 a nebo ASG.
0: ASG.
1: Tak jdeme na ESG. Delta 5 znáte i tak z Reelsek. Tak ESG a song Jaký pustíme, taky pustíme.
0: Já bych dal The Dance.
1: Tak já taky jsem chtěl Dance.
0: Jo?
1: Jo, já taky jsem chtěl Dance, ale jsi říkal, že jestli je to, jako všichni neznají, tak dáme Moody. Ale tak jestli chceš Dance, já mám rád Dance.
0: Já taky.
1: Tak pojďte zatančit. Jo.

0: to hrá nám kapela ESG se skladbou Dance. ESG, to je americká kapela, která je zakladatelkou vlastně dance punku a používala ji hodně funku v sobě a byla vlastně založena v Bronxu v roce 1978 a hlavně sestra má Scroggins. No a jak můžete slyšet, jak jsem už avizoval, tak hlavně byla jako hodně postavena vlastně na tom rytmu bicí a obří prostě basa. A skoro jako ty kytary byly jako minimalistické a hodně, hodně tam byly jako vokály, které byly taky politické inspirované, nebo jako spíše jako měly politicky nějaký jako náboj. No a za mě i bez, já si myslím, že bez ESG jako nebylo by půlky prostě indie kapel, jako nultých let. Žádné Falls, žádné Yes, žádné Franz Ferdinand. takže já to tam jako strašně slyším. A taky, že jo, hodně jako ovlivnili i hip-hop scénu, že jo. Že je to vlastně, se posouváme potom po té Anglii do toho Bronxu a vlastně je to tam taky, je potřeba jako podotknout to, že ten funk, jako teda ten punk jako nabývá prostě jako víc takovou, jak to říct, jako dance forma, nebo jako groovy formu a stále se odkazuje vlastně na nějakou jako společenskou jako paranoju a důležitý vlastně jako moment je v tom, že takové kapely jak ESG nebo Defunct a celá jako New Yorkská klubová scéna ukazuje, že funková prostě ta hudební linie afroameričanů není jako dekorace, ale je právě jako takový střed toho. Takže tak, no.
1: No a ESG pořád hrajou, dali se dohromady a v současné době pořád vystupujou, hlavně teda v New Yorku. A holkám je už přes 60, ale pořád válej, jako jsem viděl nějaký storíčka a vypadá to super a to je fakt jako věc, kterou bych chtěl hrozně vidět naživo.
0: Já mám strašně skvělou energii, taky jsem viděl
1: live kanál. Ale jako přesně, jak jsi říkal, že to utáhnou prostě basa bicí a teďka jedou jenom ty perkusivní věci, nějaký cingrlátka a úplně jako to mám mega, prostě to šlape, je to úplně groovy mašina a to bych chtěl hodně vidět naživo, no. A když tam dají kytaru, tak je to hrozný minimal nebo nějaký sample, jako třeba v tom songu UFO, jak jsme to tady už se bavili, když hrál ten song, že to je jeden z nejseplovanějších songů historie. A mimo jiný třeba to vysemplovali Liars na svojí první desce, který mám hodně rád a který vlastně taky jako v té době to byla jako New Yorkská kapela a odkazuje přesně jako na tady ty průkopníky New Yorkský ESG a další a velmi zásadní věc. Velmi zásadní. A řekl bych, že to je takový, pro mě ten New York má takový umělecký náboj. Jo, oproti určitě, třeba, jo, že tam jako se propisujou nějaký artový věci. No a my jsme se teda posunuli z Británie do New Yorku konkrétně a já bych ještě tam zůstal a pustil bych si taky New Yorkskou věc a to budou The Dance. Yes. Když jsme byli u songu Dance, tak si pustíme kapelu The Dance.
0: Ano.

0: Dohrála nám kapela The Dance a song Soul Force ze stejnojmenného alba z roku 82. Myslím, že tohle je taková hodně zapadlá věc, ale když jsem to objevil, tak mě hrozně překvapilo, jak je to skvělý mix postpunku a funku a vlastně jaký jako dance, jako nějaký postdisco, nevím, jak to nazvat, ale přitom jsou tam skvělý zvuk kytar a přitom ta deska jako kope, je to a má skvělý zvuk. A kapela fungovala velmi krátce, dali se dohromady v roce 79 a myslím, že už po 4 letech se rozpadli. Neměli moc komerční úspěch. Kapela byla hlavně pod vedením Evgeny Disario, zpěvačky, která měla takovýhle charismatický zpěv a lehce zapamatovatelný a hned tě to vtahne, nebo aspoň mě. A možná třeba někdo zná kapelu Chandra, kde vlastně členové The Dance taky hráli, ale dělali právě Chandra Oppenheim, což byla zpěvačka, taky dělali doprovodnou kapelu. Takže taková newyorská mikro scéna 80. let. A nějak jsem dohledal, že v současné době členové se potom věnovali, nebo ještě asi věnují, ale věnovali se umění a malbě. Takže to je nějak provázaný i s artovou scénou.
1: Já v obou těch kapelách, co se týká The Dance a ESG, tak slyším takové dědictví boogie. Vlastně jako Earth, Wind and Fire třeba. A dost to tam jako slyším, jakým způsobem jako s tím pracuje, ale na rozdíl od ESG, tak The Dance má takový melancholický šmrnc v tom a takový jako divný jako zahálený, takový jako filter prostě jako, ale strašně mě to bavilo a nevěděl jsem o tom a taky jsem dohledal, že Eugenia Disario stále vlastně jako funguje jako malířka, no.
0: No jasně, no, to jsem zmiňoval.
1: Jo, jo.
0: A, no, ale mě to hrozně mrzí, že nehrajou právě. Protože,
1: to je škoda. Jako,
0: já jsem to objevil úplnou nějakou náhodou vinyl v Berlíně asi za nějakých jako 8 eur. A říkal, pak jsem si to jako pustil a říkal, ty vole, já držím jako v rukou fakt jako zlato.
1: Jo.
0: Jsem byl hrozně šťastný, že jsem to objevil a mám to, pak jsem si ještě dokoupil nějaký album a ještě album Dada, myslím, jsem skvěl, nebo In Last album. A no, ale doporučuji, jako asi nejlepší od nich je právě Soul Force. A to je jako song za songem, to je jako pecka za peckou, to je prostě jako fakt totální. I když jsme tomu dneska dali název jako funk punk, tak to je jako puste si tohle album. Tak to je pro mě jako funk punk.
1: No a to právě proto musíte objevovat nějaké scény a brouzdat vinylové obchody, jak to dělá Franta v jiných zemích. No a my vám nabízíme trošku přitvrdit, teďkom teda my jako možná přitvrdíme a objevujeme další věc z funk punku. Víc to bude punk asi možná než funk, ale uvidíme.

0: Stále posluchate Pozavieračce na Rádio 1 a teďkom doznala nám kapela Minutemen se skladbou Vietnam. A teďkom mluvíme v tomto díle o punk-funku. Funk-punku.
1: Yeah.
0: Já furt to pletu. No, nicméně tohle byl už píše ten punk, respektive Minutemen jsou takové jedny ze zakladatelů vlastně, bych tvrdil, hardcore punku, jakože aspoň to jako nějakou ovlivnili, jako je, co jsem dočetl, tak jako jednu z debutových desek produkoval Greg Ginn, tuším, kytarista stavající kytarista Black Flag, takže je to vlastně velmi jako taková jako spřízněná scéna. Minutemen se založili v 1980 v Kalifornii. No, takže jsme teďkom ve státech.
1: A tohle bylo z alba z roku 84. Double Nickels on the Dime. A to album má jako jeden z mých nejoblíbenějších coverů v historii hudby. Já to miluji. Je to fotka z pohledu zadního sedadla auta.
0: Je to super fotka a celkově jako celý ten album je mega. Jo, jako
1: to album je úplně rozstřelený, jako že tam má, tam najde, to je jako brutální crossover žánru, jo, jako jo. Od country až po funk, až po hardcore punk, jako, takže doporučujem, skvělá záležitost.
0: No, Minutemen to bylo vlastně jako takové trio a bohužel skončilo tím, že kytarista, vokalista Dean Boone zemřel po vlastně dlouhodobě jako vlastně válce s depresí. No a ale jako Minutemen zanechali jako obří jako dědictví. Pro mě tenhle album jako velmi významný. A jakože občas si to pustím a říkám, ty, já fakt nechápu, že to je jako 80. prostě jako léta. Stejně jako v řadě z Gang of Four pro mě je to velmi jako taková jako korová kapela. A já nedokážu si představit prostě, jaký to bylo jako naživo, třeba jako vidět Minutemen a prostě to je, muselo být všechno tak rychle, tak přesný, groovy. Kapela, která jako má skoro jako všechno, až na nějaké metalové třeba věci, ale na to možná ještě přijdeme.
1: Prostě ve třech lidech všechno zahráli bravurně.
0: Právě. No.
1: No a já bych ještě zůstal v těch státech.
0: Jo? Zaměříme se na ten art punkový
1: no,
0: svět?
1: No, tak jako... No, něco si pustíme.
0: Tak něco si pustíme.

0: My jsme se vrátili zpátky do New Yorku a tohle byla kapela Bush Tetras a song You Can Be Funky, když nemáš duši.
1: Jo.
0: Nemůžeš být funky.
1: Já nějak to spojil totiž se žánrem soul. Takže já si myslel, že you can't be funky. Pardon. jako, berte to jako nepodařený vtip raději, než moje nepochopení.
0: No v pohodě, Gregory, ty máš nejlepší vtipy, co znám.
1: Jo, no.
0: No, tak tohle byl single z roku 81. A byla to hodně, hodně groovy věc a zase je to tak krásně ořízlý ten zvuk, jako když to posloucháš, tak to hrozně kope.
1: Mm-hmm.
0: Že taky, jak jsi o tom mluvil, já jako nevěřím, že to je z 81. Jako, mm-hmm. Že to je tak skvělý. Jako. No a tady právě v tom zvuku se jako ukazuje, tam jako propisuje taková ta jako funky jako soul čistý zvuk
1: mm-hmm.
0: do nějakého punku. Jo, a jo. To se mi docela líbí, tato fúze. No.
1: Mm. Já jsem vzpomněl vlastně, odkud znám tu kapelu,
0: mm-hmm.
1: protože jak jsem byl ve svých dřívejších letech zaměřený jako na ten no wave, tak vlastně Bush Tetras

0: newyorském labelu, kde třeba vydává Bambara, nebo je to jakoby menší undergroundový label. Mm. Takže tady ty matadoři vydávají na labelu, který vydává současný newyorský věci. Mm.
1: To je zajímavé vlastně, pokud nás určitě budeme pouštět nějaké jako novější věci, ale nemoc, ale jakým způsobem vlastně ten, jak to teďkom poslouchám, jak to jako vlastně brutálně jako ovlivnilo jako fakt spoustu takových kapel, které by vůbec neřekli, že jako to.
0: A mi přijde, že hrozně moc těch věcí tomu, jako tak zapadlejch.
1: No.
0: Že jako známe ty současné věci a pak jako když zapátráš, tak najednou zjistíš, že hej, to je prostě totálně tohle, nebo totálně tohle. A no, že koho by to napadlo, že jo?
1: Jo, jo, jo. No, ale my ještě zůstaneme vlastně v tom historickém vejletě funk-punku.
0: Já bych tam zůstal dneska dlouho.
1: Jo, tak jo. A stále ještě jsme v těch 80 až max 90.
0: Yes.
1: No a pustíme něco, jo?
0: Tak jo.
1: Tak něco pustíme.

0: Tak tohle byl čistokrevný funk v podání Lizzy Mercer, The Clue, legendy, jako zásadní ženy newyorského undergroundu 80. let. Jak už jsi zmínil hnutí No Wave, tak ona vzešla vlastně z tohohle hnutí. Ty její rané věci jsou hodně, hodně jako chaotický, špinavý, až postupně se posouvala k takovým funky věcem, až jako africkým, a hodně cestovala, album nahrála na Bahamách, nebo potom i v Riu a tak dál. A velmi zásadní umělkyně, která v té době, v těch raných 80. letech, se třeba kámošila v New Yorku s Patti Smith a s Richardem Hellem. Myslím, že s Richardem Hellem dokonce udělali nějaký nový překlad Rimbaudových básní. Co takovýho jsem se někde dočet. A no, pro mě to je jako úplně jako zásadní žena.
1: Mm-hmm. Jo, ta Lizzy Mercer de Clou, tak jsme tady mohli poslechnout jeden z jejich songů, a já jsem právě jako říkal, jak to je strašně chaotické, jak je to hodně věci vlastně jako najednou. Ale jak jsi říkal teďko vlastně, že to je jako spojené vlastně s těma africkýma vlastně jako vlivama, tak tam teďko mě napadlo, že jsem tam jako zaslechl nějaký ten afrobeat taky vlastně, že ten afrobeat dost takový jako dost jako rytmicky založený a občas tak chaoticky jako nějak jako podaný. No a je to super. No.
0: Jinak, abych ještě to uvedl na pravou míru, tak ten song se jmenuje Funky Stuff a původně od The Cool and the Gang.
1: Aha.
0: Takže je to jako v originále, je to opravdu čistokrevný funk, ale oni to jako převedli ještě do takového jako trochu punku.
1: Jo.
0: Ale je to asi jako nejvíc funky song od nich, no.
1: Jo, takže Kouřiny tam spíše takové ty funkové, jenom tak jako, taková jako post-funk.
0: A jo, přesně, jsou tam skvělý jako ty ten vokál, jako jak tam občas jako něco zařve, zahýká, a to mi přijde úplně hrozně cool do toho, no.
1: Jo. Tak jo, pustíme něco tvrdšího?
0: Tak jo.
1: Tak jo.

0: Tak teďkom nám nahle skončila písnička Suggestion od post-hardcore bandy Fugazi. Kapele, bez ktorej sa neobešla žiadna česká punková kapela, podľa mňa.
1: To no. Máš pravdu.
0: Takže tak.
1: Úplne no. ten funk zas tak neslyším, jo. Ale...
0: Jako, jsem si říkal, jako nedá se prostě jako Fugazi úplně do toho zařídit, do té škatulky, ale když prostě jako pustíte ten začátek, tak to jako fakt jako strašně groovy. Jasně si to jako pak jako to rozjede a tak, ale prostě Fugazi, co udělali, tak oni převzali nějaký ten hardcore, který dělal jako Ian McKay v... Minor Threat a nějakým způsobem to dekonstruoval tím, že upozadil ty kytary, udělal to víc experimentálně, víc groovy, víc divné, dá se říct, ale přitom je to strašně tvrdá, našláplá, melancholická prostě kapela, která má úplně jako všechno. No a je to jako velmi, velmi korová kapela, jak jsem říkal, ale nedokážu tvrdit, že nějakým způsobem má prostě jako ty kořeny prostě v tom dance punku nebo v tom teda funk punku. No, ale to ovlivnilo i budoucí vlastně interprety, které jako pustím později a to ukážu tak potom jo. Jak. No, takže tak, promiň. Maty, máš nějaké zkušenosti s Fugazi? Předpokládám taky.
1: No, vlastně moc. Já jsem vždycky víc poslouchal Minor Threat.
0: Jo.
1: No, jsem měl jako radši. Na mě, já nevím, no, bude to znít blbě, ale takový ty 90-kový crossovery, mě to jako hlavně nebavilo tím zvukem, no. Takže
0: aha, okay.
1: Samozřejmě jako Fugazi cením, jako respekt total, ale nikdy to nebylo po zvukové stránce úplně pro mě, no.
0: Chápu. Já jsem kdysi strašně dávno jsem přeposlechl Fugazi natolik, že já jsem pak fakt nemohl. Já jsem měl averzi. Jedna z mála věcí jako hudebních, k čemu já jsem měl averzi po dlouhé době, tak to prostě byl Waiting Room od Fugazi. Mně normálně bylo z toho blbě, jakože na fyzické úrovni. Takže tady máte takový, drobnul jsem takový zajímavý fakt osobně. No a no jasný, jako ten funk taky mě napadlo, dá se hledat jako u spousty tak dalších kapel, že určitě jako americké věci byly velmi jako propojené mezi sebou, stejně jak tam můžeme najít jazz a blues, že jo, jako San Diego scéna, tak ta taky prostě tou psychopatičností odkazuje prostě na nějaký funk a prostě jako lámané kytarové prostě rytmy a tak, no. Nicméně my asi víc pokračujeme v tom funk-punku.
1: Já bych pustil jednu divnou věc z New Yorku, takovou dance punkovou věc. Kapela se jmenuje Liquid.
0: Yes.

0: tohle byl zase návrat do newyorského undergroundu a kapela Liquid Liquid a jejich song Scraper z EPčka Optimo z roku 83. Zase tam jako můžeme slyšet vlivy nějakého afrobeatu, funku. Někdo to dokonce jako charakterizoval jako už jako post no wave, tady tomu se říkalo. Je to hodně minimal a jako minimal punk, hodně perkusivní a strašně zajímavá věc pro mě. A kapela fungovala jenom 3 roky, od roku 80 do 83. A pak se dali, myslím, nějak dohromady, později zase udělal nějaký reunion. Ale kapela, která neměla zase moc úspěchu v té době, kdy hráli, ale ty nahrávky máme a je to tady uložený navždy a my to můžeme objevovat a může nás to inspirovat, jako třeba mě. A já bych klidně se posunul a pustil další nějakou věc.
1: Tak jo.
0: Jo? A tak jestli můžu pustit, Gregory?
1: Tak jo.
0: Můžu? Tak jo. Tak jo. Já bych se teda přesunul zpátky do Evropy na britské ostrovy.
1: Tak jo.

0: Dohrála nám kapela Maximum Joy z anglického Bristolu. Kapela, která fungovala podobně jako Liquid Liquid velmi krátkou dobu. Od roku 81 až do roku 83, pouhý dva, tři roky. A vydali jednu jedinou desku Station Maximum Joy z roku 82, ze který byl tenhle song All Wrapped Up. A tady už jako je slyšet mix jako dubu, reggae, roots, tam jsou použitý ty delay, ty efekty a neskutečná groovy věc. Podle mě to je jedna z dalších jako underrated věcí, které by měly být stejně zásadní pro mě jako třeba Gang of Four. Jako to album je opravdu výborný a doporučuju to, akorát bohužel kapela hrála tak krátce, že asi se nedokázala tak vepsat do paměti lidí, ale určitě si to najděte a stojí to za pozornost. No, kapelu založila Janine Rainford a Tony Rafter, což byl bývalý saxofonista kapely Glasso Babies, která je taky poměrně známá jako punková britská kapela 77 punk, až jako s takovým už přesahem do nějakého postpunku. No, jak se ti to líbilo, Gregory?
1: Velmi, to je super a mě to, pochopil jsem jednu věc a pro ty a ti, které, komu ještě jako to nenapadlo, jak Franta říkal, tyhle věc, že to je kapela z Bristolu a ty, které jako slyšeli tam tu fletničku, tak ta kapela vlastně prostřednictvím mixu těch dvou věcí stála u zrození žánru trip-hop. Vlastně to jako pokud tenhle song, tak jakože dát prostě 80% jako pomalejší, tak to bude úplně jako každý song od Trickyho. No, protože jednak tu fletničku jako nahrával v jeho, jeden z hudebníků z Maximum Joy u Trickyho na jeho nejznámějším albumu Maxinky.
0: Jo, byl to ten Rafter, ten saxofonista. Dobrý.
1: No a vlastně ten Nilly Hopper, tak on produkoval skoro všechno, co se dá produkovat od YouTube, prostě přes Smashing Pumpkins, Sinead O'Connor a tak. A on vlastně hrál taky v té kapele a taky dá se říct, že ten Maximum Joy jako se přetavil do takové kapely, kterou můžeme znát pod názvem Massive Attack.
0: No a aby jsme ještě to propojili víc, tak tam hrál na kytaru třeba John Weddington, který hrál taky v pop group. Mm-hmm. Takže je to celý propojený, ta scéna.
1: Já jsem chtěl ještě říct, že i v tom Liquid, i v tomhle, tak slyším i takové, v tomhle moc ne, ale v Liquid, jako to bylo víc prominentní, slyším takové jako studené vlivy toho post-punku, toho jako, takového toho spíše jako, jak to říct, cold wave post-punku.
0: Tohle bylo taky taneční, veselější, hravý takový víc.
1: Tohle bylo takové jako, že fakt big sound a že prostě pokud to všechno zredukuješ, tak to bude takový jako ten minimalistický jako post-punk, který jako známe jako dneska, když jako řekneš post-punk, tak se ti vybaví vlastně ten studenější prostě jako verze tohodle, tak.
0: Tak. A my si dáme něco dalšího.
1: Tak si dáme něco dalšího.
0: Tak jo.

0: Dohrala nám kapela Medium z Nottinghamu. A tohle byl song Further Than Funk Dream. Jestli si všimnu Gregory, tak už ve třetím songu jsme měli v názvu funk.
1: Aha.
0: Aha.
1: To jsem se neposřejmě, já spíše zaměřil na to, že prostě tyhle kapely taky rádi nějak jako opakují názvy. Liquid, medium.
0: Ha, no máš pravdu, vidíš, to jsem se nevšiml zase já. No, tohle byla další taková zapadlá věc. Kapela Medium, která se rozpadla v roce 83 a jejich jediný album Glitter House vyšlo v roce 81 a z něho jsme si pouštěli tenhle song. Hodně funky kytara a dubovej rytmus a do toho Sago.
1: Crazy Sago,
0: no. Saxofonisty a zpěváka Johna Rhys-Louise, který vlastně i po tomhle albu odešel a kapela nějak chvíli fungovala bez něj, ale ne moc dlouho, nezískali smlouvu a neměli moc velký úspěch v té době a rozpadli se.
1: Mm-hmm. A ten, já právě musím podotknout, že mě bavil ten vokál, velmi takový byl rázný.
0: Jo, hodně takový punkovej, do toho dubovýho rytmu, hodně pop group třeba, no, mě to jako připomíná.
1: Mhm.
0: A my se posuneme dál.
1: Do Ameriky.

0: Co tam bolo za rok, ale my už nemáme funk punk tady díl, nebo co, Gregory?
1: Leto, surfy, Kalifornia, 89.
0: To ja trpím.
1: Hele, ja si myslel, ja takto je, když ja som byl menší, ja vždycky si myslel, že funk punk je jenom Red Hot Chili Peppers a nic jinýho.
0: Aha.
1: Ja ako nic jinýho ani nevěděl. Ja si myslel, že i funk je Red Hot Chili Peppers, takže pro mě jako oni dost jako korové. No, každopádně jako Knock Me Down z Alba, z jejich Alba, který, na kterém ještě hrál Chylil Slovák, předtím, než tam nastoupil Frusciante, a konkrétně z alba Mother's Milk z roku 89. To jako před tím albem, to je tuším třetí studio album, před tím albem to spíše byly takové jako divné heavykové věci, kde Kiddis skoro nespěval, ale mluvil nějakým divným vokálem.
0: To mně přijde, že jsou to právě víc takový funky divný,
1: jo,
0: věci.
1: Jsou takové jako divné funky, ale jako zároveň ten Kiddis byl, bylo to takové jako víc experimentálně, jakože v tom Mother's Milk, to je už oni nastavili víc takovou jako, odešli z toho undergroundu a začali jako dělat víc takové jako popovější záležitosti, Kiddis začal víc jako zpívat a pak vlastně přišli velké producenty a začali jich posouvat směrem do alternativního roku, začali overdubovat kytary a dělat...
0: Na stadiony,
1: Stadium Arcadium. No, každopádně jako já si myslím, že Red Hot Chili Peppers by měli být v tom, že nejenom dávat jako nišové záležitosti, obzvlášť, jak můžeme vidět, tyhle scény jsou jako velmi propojené a stejně jak ta vlastně jako britská scéna mezi sebou byla propojena, ta newyorská scéna byla propojena neskutečně, tak Red Hot Chili Peppers spojili tady to všechno. Red Hot Chili Peppers spojili úplně jako všechno, protože Andy Gill, jestli správně to čtu, tak z Gang of Four, tak on produkoval jeden z prvních alb Red Hot Chili Peppers.
0: To jsi to zachránil, no.
1: Dobrý. Jednak. A já pokračuju dál v tom, jakože v té fuzi a v tom propojení. Jsme pouštěli Fugazi a Jana Makeya, tak on produkoval album Frusciante mu, konkrétně DC Songs, nebo nějak tak se jmenuje. To mám právě jako na vinilu. Je to neskutečně krásný EPčko a DC, protože, že jo, McKay z Washingtonu, takže tak velmi jako doporučuju. John Frusciante teda asi pravděpodobně jako znáte, kromě toho, že vydává svoje nádherné solové věci, weird věci i ne-weird věci, tak ještě je kytaristou občas v Red Hot Chili Peppers. No,
0: tak zpátky do undergroundu.
1: Ach jo. Tak jo, tak zpátky do špinavého podzemí a funku.
2: I took my place in line with the other reporters. I recognized someone from an American network, but I had already been advised not to talk to him. When my turn came, I was led to the end of a dark

My jsme se vrátili zpátky do undergroundu a tohle byly Biting Tongues, manchesterská kapela a jejich song You Can Choke Like That z roku 81. No a aby jsme to tady jako neprokecali všechno o Red Hotech, tak já bych pustil hned další song.

0: spine.
1: Yeah, my spine is baseline od kapely Shriek Back. Ta baseline, mi, víš, od koho byla? Připomnělo ti to nějakou kapelu?
2: Flea od Red Hot.
1: Please kill me. Je to původní basa Gang of Four. David Allen tam hraje na basu. V roce 81 opustil Gang of Four a založil Shriek Back společně s Barry Andrewsem. Mm-hmm. A je to takovýhle groovy projekt. No. Líbilo se ti to?
2: Ano, líbilo.
1: Ty jsi chtěl furt jenom ty Red Hoty, viď, dneska.
2: Já už si myslel, že budeme jako do konce dílu pouštět jenom ty Californication, víš.
1: Ne jo. Tak tak pustíme si ještě něco, rozšíříme náš playlist o další věc.

nám kapela Suburban Lawns. A to bylo pro tebe, Gregory, jak máš rád tu Kalifornii, tak tohle byla kapela z Long Beach, která fungovala v letech 78 až 73 a tohle bylo z jejich posledního EPčka Baby z roku 83. A

0: píše nejaké takové dropy, tak ako i divo mne niekoho nejak ako napadlo. Ale ako to asi spíše ako do iného dílu. No. Ale jo, taky ako pri poslechu vlastne, tady mimo zaplé mikrofony, som říkal, že to mne ako pripomnelo i Sugar Cubes z Islandu.
1: No. Taky bychom mohli tady pustit Sugar Cubes a mohli bychom tady pustit spoustu věcí, které se nám sem samozřejmě nevejdou. Takže my už se nějak chýlíme ke konci a je čas se rozloučit. A já bych teda, jestli mi to dovolíš, jo?
0: Ne.
1: Tak nic.
0: Ne, v pohodě. Já vím, že chceš pustit Red Hot Chili Peppers.
1: No, hele, no. Já bych pustil toho Jamesa Chance.
0: Tak jo.
1: A tím vlastně trošku navnadíme naše posluchače taky na nějaký náš budoucí díl o No Wave.
0: Yes.
1: Ale neodmyslitelně James Chance patří k funk punku.
0: A No
1: Wave. A je to takový pro mě praotec toho, jak vnesl funk do úplně punkový underground scény.
0: I jazz taky, i vlastně jazz, jako experimentální nějaké věci.
1: Legendární saxofonista a zpěvák. Takže a tím bych to dneska uzavřel, jestli nemáš nic proti.
0: Proti Jamesu Chanceovi? Určitě proti nic nemám.
1: Ty mi dáváš.
0: Jo, tak já se taky rozlučím a poslouchejte funk a poslouchejte nás a vidíme se za pár týdnů zas.
1: Tak jo. Tak. Ahoj.
0: Ahoj, dobrou.

0: We have the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Vamos na ale, už jenom padáky.
3: Lebo je to...
4: Už ani nemůžeme tak kloním, se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkal.
2: Hele, už mám pohledy ražce, už jenom padáky.
5: Jo,
6: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.
3: The infamous. Yeah.

0: different.
1: Apa yang buat dia kena lebih jenis? Never will give in to you. Never have given in to you.
2: Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...

0: Chceš ještě něco?
1: Rádio 1.